0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. All the hits I wanna hear.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
1: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn. Rádio.
4: Instagram.
3: YouTube.
4: TikTok.
3: Co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
6: Fakt jo? A co to stojí?
7: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
8: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení. All the hands.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Vždycky hot, udělám si hezký ráno, plný maličkostí, slačíčej, ale před ním si pospím, nejsem na jen mopí, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: Metro DJ. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Jsme online.
4: Online.
0: Jsme na DAB+.
5: Plus.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Hot News.
6: Ve věznici na Pankráci se jeden z vězňů pokusil o útěk během přesunu na vycházku. Překonal část areálu a zamířil k oplocení. Přes žiletkový drát se ale nedostal. Díky kamerám a rychlému zásahu dozorců skončil jeho pokus během několika minut neúspěšně. Společnost OpenAI chystá zásadní změny ChatGPT. Z AI asistenta se má stát

0: dražby před vstupem na burzu. Skutečná krádež historických klenotů z Louvru z minulého roku se dočká vlastního filmu. Tvůrci zatím neprozradili obsazení ani termín premiéry, film ale slibuje napínavý příběh inspirovaný jedním z největších kriminálních případů posledních let.
1: A pozor si dejte na 6. kilometru na trase České Budějovice Jindřichův Hradec, tady je hlášená vážná nehoda, srazil tady osobák s chodcem, probíhá zde vyšetřování nehody, projíždějte zde opatrně, další nehody zatím nejsou hlášený, takže jak říkám, vyjezděte opatrně, tolik dopravě, teď už Morning Bus na fajnu.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Krásné dobré úterní ráno, je tady Morning Boost se 6. hodinou. Kromě toho, samozřejmě nějaký ty songy v playlistu, před náma Zara Larsson, taky Weekend, Leony nebo Saint John. Kromě toho, mrkem na ky, co nás čeká. Velká věc, zase velká příležitost pro někoho. Tak buďte ready, my to jdeme odpálit a hodně zdaru při dnešku.
1: To bylo hezký.
0: Že jo? Se bude hodit. Tak jdem na to.

0: Kelly jeho stovky let na fajnu, 7 minut po 6 hodině, krásně dobré úterní ráno všem. Dámy a pánové, Kelly se nejenže se objeví u nás v playlistu, nebo už se objevil, ale objeví se taky někde, kam vám třeba možná během dneška dáme lístky.
1: Ten moment, kdy všechno vypneš a jen žiješ. Zrče festival.
2: Už 11. až 17. července vás můžeme vzít na Zrče. Festival, na kterým chcete být. Je to léto, je to pláže, je to prostě skvělá hudba, skvělí interpreti a naprostá zábava.
0: Vystoupí tam třeba Kellyn, taky Stein, Ben, Sofa, mnoho dalších. Je to absolutní majstrštyk, no a my vám během dneška na tenhle ten super extrémní mega český hudební festiák v Chorvatsku dáme lístky. Dva. Pozor, buďte ready poslouchat, může se to objevit během dne, prostě během rána. Buďte ready zavolat 724-634-634 a musíte být fakt rychlí, protože tady jsou i takzvaní notoričtí navolávači, co mají 20 mobilů, obsadí celou linku, po každý se představí jinak, jiným jménem, ale jsou to ti stejní 4 lidi. A kdyby náhodou vyhráli, prodaj to na Facebooku. Tak buďte ready. Jo, a víme o vás. Bude to problém, jestli se to bude opakovat.
2: Ajajaj.
1: Léto začíná na Zrče. Zapni Fajn rádio a jeď s námi.

Zero Larsen, Midnight Sun na Fajnu, 16 minut po 6 hodině, dobré ráno všem, playlist na Fajnu pokračuje za malý okamžik. Jaj, špatný tlačítko. A tady? Ne, tady.

0: to dobře. Chemical Brothers, jejich Go! Něco, co se nám bude líbit, něco, co nám vlije krev do žil. No, aby jsme to tady měli vyrovnaný, máme tady i třeba tohle z toho.
1: Break my heart, Dua Lipa.
0: Oj.
1: Naprosto. Někdo, kdo před rokem zpíval s Evou Farnou.
0: A možná bude zase.
1: A možná bude zase.
0: Už za pár dnů. No, určitě bude zpívat u nás playlistu za mnou okamžik. A pak si dáme tři random fakta. Tak hezký úterní ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
8: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
7: Ne, co to je?
8: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
7: Fakt jo? A co to stojí?
8: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
14: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
19: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
20: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
21: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
22: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
21: Více informací na rekbyty.cz.
22: Rekbyty, záruka.

0: break my heart. Dua Lipa, You Break My Heart na Fajnu. Půl sedmý, aktuální čas. Dobré ráno všem, pojďme si říct dnešní tři random fakta.
1: Tři random fakta.
0: Napoleon nenáviděl small talky. Tak to slyšíte. Každý v sobě máme trošku Napoleona. Váš kamarád třeba tím, jak je vysoký. A vy třeba tím, že si s tím kamarádem nechcete ve výtahu povídat o tom, jaký bude počasí. Nejdelší doba strávená v plenku je 9 hodin a 38 minut. To musela být prostě nějaká výzva, kde na konci mohl týpek vyhrát třeba Lambo. Jinak nechápu, kdo by dobrovolně byl v plenku skoro 10 hodin. Mně stačilo, když jsem musel jednou zvládnout jednu plenku. A ještě k tomu byla popo. Když jsme u těch rekordů, tak mladík z Minnesoty získal rekord za to, že svá ústa dokáže otevřít až na 10 cm. Jediný člověk, s kterým by si Napoleon mohl pokecat, to nebude small talk a nikdy by chtěl.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost.

0: úterní ráno, tohle byl Damiano David, Born with a Broken Heart, pečka, která dohrála vedru, no a pojďme se pojít na další pesky, které tady rozhodně budou.
1: '99 Souls, Destiny Child, Brandy, The Girl Is Mine. Dáme si trošku ty nostalgie. Ale ne moc dlouho, protože potom nás čeká třeba tohle z toho.
0: Dominik Fike, jeho White Keys, to je pecka, která měla údajně zůstat jenom v šuplíku, protože to napsal, když byl opilej, natočil to, když byl opilej, nebo nahrál respektive, a pak to strčil do šuplíku, že se mu to vůbec nelíbí. Po pár letech to vytáhl a řekl si, no vlastně to není špatný. A my to od té doby hrajeme v rádiu.
1: Včas stačí prostě jenom trošku věřit. Tyhle songy za malý okamžik a pak budem věřit buď já nebo Wendy, že náš song, který tady bude v ranním betlu, zvítězí. Tak se na to rozhodně připravte, bude to velký fight. Pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Fajn. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
15: Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
16: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
19: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
18: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
20: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
21: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
24: Are you ready?
0: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

Please talk to you for a minute.

0: Za pár minutek 7. hodina, krásný dobrý ráno, to byl Dominik Fajk, jeho White Keys.
1: Dámy a pánové, v tuhle chvíli nás čeká klasický ranní battle, kde se utkává můj song, co jsem vybral, versus Wendy, co vybrala za song. A vy musíte rozseknout, jaký song, čí song je nakonec ten lepší pro dnešní den a čí song nakonec zahrajeme. Takže 724-634-634, pojďte nám zavolat a rozsoudit tohle dilema, které nás tady každé ráno potkává. Musím říct, že dneska jsme sáhli o takový jako rokovější verzi Fajnu a bude to možná těžší než jako třeba předešlý dny. Pojďte zavolat a nebát se toho, je to na konec konců jenom jako telefonát do rádia. 724-634-634. Wendy, podle čeho jsi dneska vybírala song?
0: Já na to prostě měla náladu, tak jsem si říkala, že jako, že by to mohlo být dobrý.
1: To tak uvidím, já mám taky náladu na to, co mám jako dneska já. Tak hele, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Tomáš.
0: Čau Tome, jak se máš?
2: Dobře.
0: Dobře, OK. Vstáváš do školy nebo do práce?
2: Do školy.
1: Aj, co máte první hodinu?
2: Matiku.
1: Jaj, tak to bude potřeba hodně energie. Hele, máš rád rock? Rock and roll?
2: Jo.
1: Nebo prostě takovou tvrdší muziku? Jde to.
2: Jo,
1: dobře.
2: Jo,
1: je to dá se. Hele, tak my tady pro tebe máme připravený songy, tvým úkolem je jenom rozseknout, čí song nakonec se ti líbí víc, co zahrajeme, OK?
2: Dobře.
1: Tak jo, jdeme na to. První možnost zní následovně.

0: jejich song Basket Case. Znáš tenhle ten song?
1: Neznám ještě, to jo.
0: Neznáš, dobrá, dobrá. Tak uvidíme, jestli budeš znát ten druhý, ten zní následovně.
2: Druhá kapela, kterou tady máme, jsou Linkin Park, tenkrát ještě v bývalé sestavě. Bleed It Out.
0: Tak co to bude, Tome? Jaký song nakonec pošleme dál, jaký zvítězí?
1: Já bych dal dvojku.
0: Dvojku.
2: Já si to myslím taky. OK, chceme to někomu věnovat.
1: Všem, co teď poslouchají.
2: OK, takže všem, co teď poslouchají Linkin Park, Bleed It Out, my to posíláme i tobě, měj se krásně, zvládni matiku a zvládni celý den dneska ve škole, OK?
1: Jo. Yeah.
0: Držíme palce. Čau.
2: Měj se, ahoj.
0: Sakra, dneska to nevyšlo. Tak gratuluju, Andy, no, tak jednou, no, tak zítra třeba to vyjde. Jdem na to, Linkin Park, jak Bleed It Out. Morning Boost, fajn. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
15: Meteorologové potvrdili, že se Děčínskem během víkendových bouřek prohnalo slabý tornádo. Silný vítr vyvrátil strom a polámal větve. Větší škody ani zranění naštěstí hlášeny nejsou. Britská divadelní škola musela zrušit plánované uvedení muzikálu. Držitel

0: ohledu na barvu pleti. Drake se svým albem Iceman dál vede v americkém Billboard 200. Na prvním místě je už třetí týden a dokonce za poslední týden přidal 171 tisíc prodaných jednotek.
1: Fajn. Pozor si dejte ve Zlíně v ulici Štefánikova, tady se srazily dva osobáky, překáží na vozovce a brání průjezdu celé šířce vozovky. Pozor taky v ulici Bauerova v Brně, taky tady se srazil nákladňák s osobákem, probíhá zde vyšetřování nehody. A velký špatný taky v Praze v ulici Náchodská, tady taky dva osobáky v sobě a překáží na vozovce, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Tolik dopravě, ať už Morning Boost.

7 hodin, 4 minuty, k tomu pokračujeme Morning Bush na Fajnu, krásné, dobré úterní ráno všem. Za malý okamžik si řekneme, proč úterní ráno nemůže být nikdy hezký, ale pustíme si nějaký ty hezký songy. Sabrina Carpenter, House Tour, nebo taky Kato, Johnny, ten do Lights Off. Tak jo, tak hezký úterní ráno, pokud možno. Jdem na to.

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter, House Tour na Fajnu, 10 minut po 7 hodině. Dobré ráno všem. Možná to úterní ráno není zas tak dobrý. A pojďme si říct, proč zas tak to úterní ráno není dobrý.
2: Pokud jste měli pocit, že je dneska středa, tak se vám omlouváme. Pokud jste měli pocit, že je pondělí, nemáte zač. Nicméně je úterý. No ale úterý je prostě pro většinu z nás tak strašně otravný den. Proč tomu tak je? Údajně je to z toho důvodu, že v pondělí se teprve aklimatizujeme, no a v úterý začínáme doopravdy pracovat.
1: Já bych jenom chtěl říct, že já jsem se ani včera nechtěl aklimatizovat. Takže ještě o to horší teďkon. Možná jste to právě třeba vy, kdo jedete do práce, ani jste se nestihli pořádně nasnídat, doufáte, že nebudete jediný, kdo přijde pozdě. Jo, nejste jediný. Dámy a pánové, úterý velmi, velmi špatný den, nejen kvůli tomu, co říkala Wendy, ale v úterý se taky dějou fakt jako blbý věci. Jo, třeba jako v úterý padl Konstantinopol. Jako blbý, fakt blbý. Taky, co je hodně blbý, že bylo 11. září, úterý. Pozor, minulý rok v úterý mi uletělo letadlo.
2: Ne.
1: Vím, že to bylo úterý. Nevím, jaký den, ale vím, že to bylo prostě úterý. No blbý, lidi, co vy, co se vám takhle v úterý stalo špatného? Pojďte dát vědět klidně. 724634634. Máš ty nějakou příhodu z úterka?
2: Já mám pocit, že každý úterý je prostě špatný.
1: A proč?
2: Že to je takový otravný den. Jak kdyby jsme ho mohli přeskočit, tak je mi líp. Jakože víš, když už seš v té středě, tak si řekneš, jo, polovina týdne za mnou.
1: Počkej, možná lepší otázka, jaký den bychom ho přeskočili?
2: Úterý.
1: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek.
2: No.
1: Tak jo. Dámy a pánové, 724634634, jaký den byste přeskočili vy? Pojďte dát vědět, do té doby Sony Folera, Chris Schlich, My Loving.

0: Subfocus, jejich Elevate na fajnu. 18 minut po 7 hodině, krásně dobré úterní ráno všem. Úterní, ano, úterní ráno, o tom jsme se před malou chvilkou bavili, proč je úterý vlastně tak špatný, proč nás jako štve, proč bychom ho nejradši, většina z nás přeskočili, jak píšete. Já jsem rád, že se na tom shodneme. Úterý je totiž fakt špatný.
1: Ne, je to fakt otravný den.
0: Je to blbý. My s tím pojďme něco udělat. Pokud ani vy nezvládáte dnešní ráno a natož úterní, máme pro vás songy. Gufrau, Marie April, jich nezvládám. Tak my to pojďme zkusit zvládnout. Aspoň trošku nějak, aspoň nějak, aby se to jako dalo. Za malý okamžik něco, co vám třeba udělá někomu radost. A velkou, velkou radost. Tak buďte ready a pořádně poslouchejte. Jdem na to. Morning Boost.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme energie tohoto
8: města. Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
8: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
12: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.pragueboats.cz.
17: Už ví.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Volej 724 634 634.

0: Gufrau, taky Marie April, jich nezvládám. V půl osmí ráno tady v Morning Bush na Fajnu. Dámy a pánové, teď v půl osmí tady na Fajnu třeba tohle.
1: Ten moment, kdy všechno vypneš a jen žiješ. Zrče festival.
0: Je to tak, je tady další příležitost pro někoho vyhrát si dva lístky na Zrče Festival, největší kalbu, českou kalbu v Chorvatsku, kde to bude úplně natřískaný interpretama, bude tam Kellyn, bude tam Ben, bude tam

0: 2, 1. Teď je to na tobě.
1: Víš nebo nevíš?
2: Lidi svítej a my
3: stojíme spolu ve stínu.
2: Ve stínu modrý oči, jako kdyby koukal
3: do safíru.
2: Tuhle nás mi klidně ulož a potom nakopíruj.
3: Dneska
2: vysoko nejdu zpátky, zemi láva. Stojíme spolu ve stínu.
0: S kým?
1: To je recitační básnička. OK, hele, tak my ti pustíme ještě jeden ten podklad a teďka to dáš s Kilinem a s Viktorem, OK?
2: No, zkusme.
1: Tak jo. Pojď. A pojď.
2: Tu hodně klidně, potom nás kopíruj, dneska mi to skočila.
0: Nejdu. Zpátky, země.

0: Miro!
1: Super!
0: Jedeš super, na zrče!
1: Super!
0: Tak co, jakou máš radost?
1: No, obrovský teda. No, to jsem teda nečekal.
2: Důležitá otázka, koho vezmeš sebou?
1: Dceru.
2: OK.
0: Dobře, no
2: dobrý,
0: tak jo.
2: Dobrý, dcera se bude mít.
0: Tak si to tam spolu užijte. Pozdravujte interprety a zas třeba někdy. Užívejte.
1: No.
0: Tak jo?
1: Díky, no.
0: Hele, vydrž tam na drátě, my si o tebe vezmeme potřebný údaj, aby jsme věděli, kam lístky poslat, a gratulujem ještě jednou. Tak se měj.
1: Děkujeme,
2: no, není zač, čau.
0: No a dámy a pánové, pokud to nevyšlo dneska, tak možná třeba zítra. A upozorňuji vás na to ručtí volající, který máte 30 mobilů a voláte nám, abyste vyhráli lístky, my vás už máme prokouklí. Na nás si nepřijdete.

0: Tohle je duo, který po ránu potřebujeme, jak já a Wendy. Prosím vás, Eminem, Rihanna, jejich Love the way you are, Love the way you lie, na fajnu. Za 2 minuty, 7:45, dámy a pánové, samozřejmě tohle je Morning Boost, kde to je především o hudbě a tak to zůstane. A zůstane to třeba s tímhletím, Icona Pop a Love It. Ranní tempo, který nám vyhovuje, který může klidně být, který štej dáme za malou okamžik. A kromě toho taky třeba One Republic. Jejich Runway taky na fajnu nebude chybět. Songy, který nás snad vytáhnou dneska z postele. Tak držíme palce. Jsem chtěl říct, co bude za chvilku, a teď mi to vypadlo. Takže se nechte překvapit. Nebo Wendy, ty víš?
1: Ne.
0: Jo, jak hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Haló, to je mobilní servis?
5: Ano, prosím.
4: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
5: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
4: No tak, já jedu k vám.
5: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
7: CZ.
12: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
16: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
20: Fine.

0: Lady Gaga, jí The Dead Dance, 3 minuty před 8 hodinou na Fajnu. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se blíží léto a blíží se teplé dny, taky už jsme nějaký ty teplý dny zažili, tak je vždycky třeba se jako nějakým způsobem ochladit, schladit se, prostě dát pauzičku, jo, počilovat. No a od toho teďkon je tady Pepsi. Pepsi přišla s novinkou, s novou příchutí jejich kolového nápoje. Pozor, jedná se o příchuť dubajský čokolády.
1: Já bych chtěla říct, jakože vítejte pozdě na party.
0: Asi tak.
1: Jakože v angličtině welcome to the late party, to znamená, že prostě jste se strašně opozdili.
0: Malinko jenom, jen tak třeba o 3/4 roku.
1: To možná díl, jako co dubajská čokoláda vyletěla takhle nahoru.
0: No, je to už hodně dlouho, protože musím říct, že už teďkon ani ty zásoby v těch jako večerkách nejsou ty dubajský čokolády kolikrát. Víš, že tam jako zůstali po tom trendu, ale teď už tam ani nejsou tady ty prostě pozůstatky. Já si říkám, jestli jako vůbec potřebujeme nějaký takovýhle jako příchutě těch jako prostě nápojů. Víš, že prostě máš strašně moc, jako máš vanilkovej, cherry, citronovou kolu a takovýhle, ale prostě podle mě se to nevyrovná nic z té klasické prostě příchutí.
1: To si ne, no.
0: Nebo máš jako nějaký speciální?
1: Ale jako třeba zajímalo by mě, jak by chutnala Pepsi jako svíčková.
0: Svíčková.
1: Tak jestli už může být dubajská čokoláda, tak pak může být úplně všechno.
0: Řízková Pepsi by byla dobrá. Řízková. Víš co, máš řízek a k tomu to zapiješ řízkovou Pepsi.
1: Lidi, lidi, dejte vědět. 724634634. Jakou příchuť třeba? Vy jste fakt jako průbli, kdyby to mohla být jakákoliv. Může to být třeba, já nevím, pampelišková příchuť.
0: Vodou to je špatný. Pojďte dát vědět, my pokračujeme dál. Hezký rádo. Morning Boost.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostanete do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
14: Fajn. Dnes oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. No a nejvyšší denní teploty dneska 17 až 25 stupňů Celsia.
15: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
16: Jsme online.
17: Online.
16: Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Radia.cz.
18: V některých oblíbených dovolenkových destinacích, například v Chorvatsku nebo v severní Itálii, výrazně přibylo klíšťat. Jejich aktivita je letos kvůli počasí nadprůměrná a s ní roste i riziko nákazy nemocemi, jako je třeba borelioza nebo klíšťová encefalitída. Policisté z Bratislavy řešili případ, kdy dva mladíci připevnili gauč ke dvěma elektrokoloběžkám a v noci s ním projížděli centrem města. Netradiční dopravní prostředek ale zastavila policejní hlídka a jízda skončila pokutou a zákazem pokračovat dál. Zpěvačka

0: 8 miliony streamy. Fajn.
1: Pozor si dejte v Plzni v ulici U Prazdroje, tady je silný provoz a havarovali tady dva osobáky, je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh, počítejte s lehkým zdržením. Velký špatný taky v obci Uherské Hradišti v ulici Sokolovská, opět dva osobáky v sobě, je to naštěstí bez zranění, ale je tady překážka, která brání provozu v celé šířce vozovky. A bacha taky v Praze v ulici v Korytech, tady se srazily tři osobáky, překáží na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Krásné úterní ráno všem, pokračuje Morning Boost na Fajnu s 8 hodinou. Dámy a pánové, za malý okamžik, vzhledem k tomu, že se prostě blíží to léto, blíží se nějaký dovolenky, tak mrknem na nějaký ty ubytka, kde by se jako, kde by stálo za to se třeba ubytovat.
1: Jak jsem mohla zapnout mikrofon. By the way, my jsme se vás ptali na to, jaký příchutě pepsiny byste zkusili. Vy jste psali, je tady třeba příchuť vepřok nedlozelo. A píše nám to Pavel až z USA.
0: Oh.
1: A pak tady bylo teda s příchutí rumu, no, nebo Captain Morgan.
0: To když tak se už dělá. To se dělá.
1: Ale není to Pepsi.
0: Je to kola, no. Dámy a pánové, hezký úterní ráno. Jdeme na to, před náma Lil Nas X. Jdem na to.
2: Morning Boost. Fajn

0: Krásné úterní ráno všem, Caitlin Aragon, I Run, v tuhle tu chvíli na fajnu. Co to tady hraje? Dámy a pánové, buďme k sobě upřímní, hele. Milujeme spát na hotelu, ale už nás nebaví spát na hotelu. Je to furt to stejný dokolečka, že všechny hotely jsou v podstatě ty stejný, jo, oni nenabídnou jakoby nic, jako, co by nás jako vyvedlo trošku z míry. A proto se pojďme podívat na 5 nejšílenějších ubytování, kde se o prázdninách můžeme třeba ubytovat. Kam je třeba na Dovču?
1: Existuje hotel, který vypadá jako pes. Jo. Opravdu je postavený jako pes a můžete spinkat v jeho břiše nebo v jeho hlavě. A mně to přijde úplně bizární, já nevím, jestli bych to chtěla. Hlavně to vypadá, kdyby to bylo z krabice celý postavený hotel.
0: Kdo může říct, že spal v hlavě psa? Já tady mám třeba letadlo v džungli, jakože prostě tady je nějaký jako Boeing, který je prostě zrekonstruovaný jako do hotelu. Je to uprostřed ničeho a vypadá to, jak kdyby to letadlo tam havarovalo, takže se můžete cítit jako přeživší, jako hustý.
1: Když jdeš na dovolenou, tak to se chceš cítit. Pak je tady prostě nějaký hotel, do kterého vám každý ráno budou koukat žirafy a budou jakoby škemrat tvoje jídlo.
0: To mně stačí naštvaná pokojská, když... Já tady mám nějakou architektonickou psychózu. Počkej, tak tady to se musím říct. Teď budu citovat. Tenhle hotel vypadá, jako by někdo vzal 70 tradičních holandských domků a náhodně je poskládal na sebe jako Lego. Jako Lego? To je fajn, to se mi líbí. Proč ne? Nocleh v rakvi?
1: No to už... je poslední teda.
0: To už je docela extrém.
1: To je hrozný. Jakože ta fotka, co to... Ne, to vypadá tam... Kdybyste to viděli, to je fakt jako rakev, kterou si zavřete a k tomu vede jako nějaký schodiště, jak někde, kdybyste byli v nějaký fabrice.
0: Ale třeba pro fanouška stmívání.
1: Ne. Ne.
0: Tak hezký no, ráno. Tady jezdí auta. Hezký ráno, dámy a pánové. Ať už budete tyknou prázdninách ubytování kdekoliv, držíme palce, aby byl záchod čistý. Morning Boost.

0: Takhle zní úterní Morning Bus na fajnu. Sombre Homebreaker. 11 minut před půl devátou. Dámy a pánové, žena, která se vdala za Eiffelovu věž, se rozvádí, protože se zamilovala do plotu. Dámy a pánové, jak se říká, každý svýho štěstí strůjce, chudák Eiffelovka, co jako kovová věž musíš udělat, aby se s tebou člověk jako rozvedl kvůli plotu? V létě se rozpínala možná, což pokud máte partnera, víte, že když se ono na gauči roztahuje, může to být problém. Ale v čem je jako lepší plot než ta Eiffelovka? V čem?
1: Vlastně plot si můžeš vzít domů, tu Eiffelovku ne? A plot ti ten dům může chránit. Eiffelovka tě to možná uchrání.
0: To je dobrý. Pozor. Pozor, nebo třeba Eiffelovku si může zaplatit každý. Je to prodejná, víte co?
1: Aha.
0: To plot si koupíš jeden, máš vlastní, nikam ti neuteče, stojí ti na zahradě, je věrnej, chrání tě před zlými lidmi.
1: No, a to vlastně jakoby před plotem nejsou podvodní prodejci. U Eiffelovky většinou jsou ty.
0: Dobrý. Aha. No, aha. Pozor, tak možná se dostáváme jako na zoubek, jo, paní. Dámy a pánové, 724634634, proč je plot lepší jak Eiffelovka? Důležitý téma takhle po ránu, pojďte dát vědět. Pojďme to zjistit. Do té doby Justin Timberlake. Morning Boost.
2: Fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ boost do hry? Herna u dětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraje. Ty. Herna u dětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: obuv ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Carlo Plank, Vibe Chemistry, Dancing is Healing. Takhle při úterý na fajnu. 8:30 ráno. A my jsme před malou chvilkou říkali, že jistá žena se rozvedla s Eiffelovou věží, protože se zamilovala do plotu. Bez žádných předsudků tento vztah přijímáme, ale zajímá nás, čím je teda plot lepší než Eiffelovka. Na to jsme se ptali vás, abyste nám poslali svoje odpovědi.
1: Ahoj, nepodvádí, nefotí se s každým a s každou.
0: Okay. Já tady mám zprávu od Martina. Když přeskočíš plot, je to dobrodružství. Když skočíš z Eiffelovky, je to poslední dobrodružství.
1: Je tady taky zpráva od Jitky, protože plot má hranice, Eiffelovka má fronty.
0: Jo. Přesně, tady mám taky od Petra. Plot umí udržet hranice. Eiffelovka to je samá otevřená konstrukce.
1: Tak je tady ještě zpráva od někoho z vás, protože plot bývá kolem domu, Paříž je kolem Eiffelovky.
0: Ajoj. Mm-hmm. Ajoj. Plot je vždycky po ruce, Eiffelovka je vztah na dálku. Plot tě nenechá čekat 2 hodiny na romantiku.

0: Tady mám ještě jednu zprávu. Plot je nízkoprofilový partner, Eiffelovka je influencer. Mm-hmm. Tak to je jasný. Teď tu ženu naprosto chápeme. Pokud byste chtěli jako chodit nebo si vzít Eiffelovku za ženu.
1: Momentálně je volná, je vaše.
0: Je volná, ale pozor, má to svý hranice i nehranice. Tak to bychom měli jedno úplně nejdůležitější téma po ránu. Před náma teď Kilin, Stein nebo Robin Schulz a Sigala. Jdem na to. Morning

0: Tohle je úterní Morning Bush na fajnu, Kellen Stein, vítej mezi náma, no a mezi náma už za malý okamžik přivítáme moderátorku Andreu Gauckou, která tady bude od 9 mít svůj Music Boost, ale pozor, to není všechno, co tahle ta holka dovede. Protože kromě rádia, jak někteří možná dobře víte, tak fajn už není jenom jako o rádiu, je to i o sociálních sítích, je třeba o YouTube, o Instagramu. No a právě na YouTube máme takový jako speciální podcast, kterým tahle ta moderátorka provází.
1: Jmenuje se to Smutný z pekla a už teď na YouTube je nový díl s Dominikem Hrehou. Možná vám nic neříká to příjmení, on sám říká, že to příjmení moc lidí nezná. Nicméně Dodíkovo vám už možná něco říká. Dodíkovo. Je to takový ten klučina, co dělá videa na Instagramu, na TikToku, většinou se svojí přítelkyní, by the way, se zasnoubili. Oj. Tak běžte se na to mrknout.
0: Jo, a Smutný z pekla se to jmenuje proto, protože pokud dotyčnej nebude chtít odpovědět na nějakou otázku, tak Andra vezme mixer, vezme třeba, dejme tomu, rybí šproty, smixuje to ještě s něčím a pak to dá tomu dotyčnému vypít. Super, parádní, fakt z pekla. Tak se na to běžte mrknout, YouTube Fine Radio a dejte odběr, dejte like, však to znáte, jak to říkají vždycky ty youtubeři. Pokračujeme dál, před náma Harry Styles nebo taky Adela, její KGB. Morning Boost.
2: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Nemůžete přece zastavit dopravu.
9: Že nemůžu? Tak se dívejte.
8: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
18: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: Harry Styles, jo, American Girls. Na fajnu, 7 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, jak jistě dobře víme, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost u konce. Úterní Morning Boost u konce. Chtěli jsme si říct zase spousta důležitých věcí. Za asi ta nejdůležitější věc, kterou jsme dneska zjistili, proč je plot lepší než Eiffelovka. A proč se rozvést s Eiffelovkou a začít chodit s plotem. Tak asi tak, no, k dnešnímu rání. My vám přejeme krásný zbytek dne. Zase zítra od 6 do 9. A teď už Andrea Kaučka i Music Boost. Ej. Tak jo, hele, mějte se krásně, užívejte a zítra. Čegis.
1: Čau.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Dneska prosím vás zataženo až oblačno a to po celý den, no a teploty 21, maximálně 23 stupňů Celsia.
10: Get ready for the sound. Fresh.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
12: This is Beyonce.
13: Hey, this is Halsey.
14: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Plus.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
17: Ve věznici na Pankráci se jeden z vězňů pokusil o útěk během přesunu na vycházku. Překonal část areálu a zamířil k oplocení. Přes žiletkový drát se ale nedostal. Díky kamerám a rychlému zásahu dozorců skončil jeho pokus během několika minut neúspěšně. Společnost OpenAI chystá zásadní změny chatu GPT. Z AI asistenta se má stát super aplikace, která nabídne i nástroje pro programování nebo AI agenty. Firma tím chce posílit svou pozici na trhu, získat víc firemních zákazníků a zvýšit tržby před vstupem na burzu. Skutečná krádež historických klenotů z Louvru z minulého roku se dočká vlastního filmu. Tvůrci zatím neprozradili obsazení ani termín premiéry, film ale slibuje napínavý příběh inspirovaný jedním z největších kriminálních případů posledních let.
9: Fajn. V rychlosti mrkneme taky na silnice opatrně v Brně a tu v ulici Bitešská. Tady se bohužel bouralo, zdržíte se neprojezdný levý jízdní pruh. No a mezi 2. a 8. kilometrem na trase Lovosovice Cínovec v Teplicích probíhá taky nehoda, vyšetřování nehody srážky autobusu s osobákem, nehoda naštěstí bez zranění. No a pozor, taky ulice Malostranská v obci Smržovka, okres Jablonec nad Nisou, i tady se hlásí nějaký komplikace. Tak pomalu a bezpečně.
15: Instagram,
18: YouTube,
15: TikTok,
18: co je zrovna teď in.
15: Fine
18: Radio.
15: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Music Boost.
19: Music Boost.
14: Music Boost.
5: Andrea Kautzka.
19: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Fine.
9: Já prosím vás nevím, co je dneska za tlak, nebo co je ve vzduchu, nebo prostě co je za den, jo. Ale bude to trošku bolet, cítím to. Nevím proč, jestli to mám jenom já, jestli to tou změnou počasí, ale dneska je to takový, prostě se to táhne, prostě to bolavý vstát z postele, něco dělat. Takže dneska budu potřebovat ultra vaši pomoc. Dneska to společně zvládneme i si to užijeme, akorát musíme trošku víc zabrat, jo. Před náma playlist dnešního Music Boostu. 4 společné hodinky s Andreou právě startujou.
15: Music Boost.
12: Music Boost.
15: Give me five.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu uzavíráme s Jasonem Derulem. Take me your dancing. Jo, takhle jsme si to tady rozjeli při dnešním úterním Music Boostu. Pro někoho je to dneska úplně obyčejný den, pro někoho, jako je třeba Johnny Depp, je to narozeninový den, a to konkrétně 63 let, což je krásný. Jestli slavíte dneska narozeniny, tak všechno nejlepší, sice vám k tomu nevyšlo moc počasí, ale tak nevadí. Nebo jestli slavíte svátek, nebo já nevím, rozchod, cokoliv jiného, tak si to dneska peckově užijte. Hej, jo, maturity hlavně. Jo, to je pravda, maturity. Vlastně jsem zapomněla, že už pomalu, ale jistě všechny končí tohle šílený období maturit. Všem gratulujeme. Jestli nás někdo slyší, nebo se nás slyší rodiče třeba maturantů, taky to věříte. Já jsem nedávno si uvědomila takovou tu, jak ten mozek opravdu ty nepříjemné jako věci z života vytěsňuje, že jsem zapomněla i na ten stres té maturity. Zkuste si uvědomit, jak reagujete třeba vy, když vám někdo něco říká, jo, přede mnou maturita. Tak všichni vždycky máme tendenci říct, jo, prosím tě, to dáš, tak dali jsme to všichni, já jsem to dala, tak to dáš taky. Ještě to po těch letech jako zlehčíme najednou, ale v tu chvíli, když byla ta maturita, tak jsme byli úplně jako v háji. To bylo úplně strašný, to bylo tolik stresů, potů, nevyspaných nocí, a teď prostě vždycky, jo, ale prosím tě, to dáš to, jen počkej na výšku, to je horší. Jo, jak to vlastně tak vždycky otočíme. Jsme lidi, co? Za chvilku Alex Veron. Remix songu Infinity od Jamesa Younga. Tak tohle bude za chvilku fajn pro naše oslavy.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
16: Instagram,
15: YouTube,
16: TikTok,
15: co je zrovna teď in.
16: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
15: Jsme fajn. Fajn Radio.

James Youngho Infinity, tohle je přesně 4 minutky po půl desátý na fajnou. Dáváte si dnešní Music Boost, no a my máme novinku ze světa filmu. Pamatujete si, jak se loni řešila taková ta velká kauza, taková ta loupež těch historických skeletů v Louvru v Paříži? Jak to bylo takový velký halo, jak se pak přišlo na to, že to zabezpečení v Louvru neměli moc úplně OK, že tam měli snad heslo na nějaký software Louvre 1, 2, 3, 4, něco takového. No prostě někdo přišel do Louvru, jaký 4 lupiči předstírali, že jsou nějací prostě údržbáři či co, a vykradli tam prostě jedny z nejdražších klenotů světa, jo? No a o tomhle se bude točit film. A mně to přijde fascinující, že vlastně jsme zvyklí, že ty filmy se většinou točí z takových těch jako hodně historických záležitostí, nebo prostě věci, které jsou trošku z dávnější minulosti, ale jakoby minulost, tohle je rok, tohle je teprve rok, je to čerstvý a teď už o tom bude někdo točit film. Jo, a to mě prostě fascinuje, ani nevím proč, jako, ale je to takový hustý, přesto, protože to bude konečně film, kdy my svým dětem, až nějaký budeme mít, budeme říkat, jo, tak tohle, víš, to byla doba, to já jsem zažila, to teď dělat nemůžu. My koukáme na nějaký filmy, že jo, druhá světová válka, prostě všechno možný kolem, a vždycky já poslouchám jako rodiče. No víš, to bylo takhle, jo, a to za nás, a já k tomu nemám žádný názor, ale teď ten názor budu mít. Rok 2025 se dočká filmového zpracování a my konečně budeme moct svým dětem říkat, že jsme to zažili.

0: Topic, taky Fireboy, Nico Santos, jejich Buddy. Ve 9:45 na Fajnu. My jsme před chvilkou řešili tu loupež klenotu v Paříži v Louvru v roce 2025. Teď se totiž dočkají svého filmového zpracování. No ale mě napadá, jestli vás napadá něco jiného, co by se mohlo sfilmovat a ještě není. 724-634-634. Co se stalo prostě v posledních letech a vy byste chtěli, aby o tom byl film? Než si to rozmyslíte, než mi dáte vědět, než mi to napíšete, tak zazní Rihanna, její Breaking Dishes. Na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
15: CZ.
19: Víš, kolik teď ve Smart

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: I'm Lily Bleepy. It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

Breaking Dishes, tohle je jeden z posledních songů týhle hodinky v Music Boostu na Fajnu. Ale my ještě musíme vyřešit, co chceme sfilmovat. Co ještě nemá svůj film a mělo by mít. Zjistili jsme, že vlastně ta loupež z minulého roku v Paříži v Louvru bude mít svoje filmové zpracování. No a vy píšete, že by se třeba mohla sfilmovat celá covidová doba. Já si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Je pravda, že jsem pár nějakých pokusných snímečků viděla, bylo to zatím docela nic moc, možná víc to nic, než to moc. Takže nějaký jako pořádný, fakt český sci-fi film, covidová doba, prostě nemáš roušku, nechoď sem, všichni si pamatujeme. Takže o tom nějaký film, mohlo by to být docela zajímavý. Láska pod rouškou, Prahy. Taky někdo píše, chci sfilmovat One Direction posedlost, co nás k tomu kdysi vedlo. A to si myslím, že je sakra taky dobrý nápad. Protože to posedlost byla velká. A samozřejmě One Direction mají nějaký svoje dokumenty a tak dále, ale není sfilmovaná přímo jako ta posedlost těch fanoušků a toho dění kolem. Takže tohle chceme my, tohle chtějí posluchači Fajn Rádia. A taky chceme poslední song téhle hodinky, je to Zara Larsson i Midnight Sun. Fajn.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz. V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
6: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
10: No tak, když si to řekneme upřímně, tak dneska to počasí prostě je takový docela velký špatný. Celý den zataženo, až oblačno, teploty nejvíc 23 stupňů Celsia. No, to je všechno.
9: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
11: Jsme online. Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
13: News. Meteorologové potvrdili, že se Děčínskem během víkendových bouřek prohnalo slabý tornádo. Silný vítr vyvrátil strom a polámal větve. Větší škody ani zranění naštěstí hlášeny nejsou. Britská divadelní škola musela zrušit plánované uvedení muzikálu. Držitel licence jí odebral práva z důvodu, že obsazení neodpovídá příběhu, který je spojený s afroamerickou kulturou. Škola tvrdí, že vybírala účinkující bez ohledu na barvu pleti. Drake se svým albem Iceman dál vede v americkém Billboard 200. Na prvním místě je už třetí týden a dokonce za poslední týden přidal 171 tisíc prodaných jednotek.
9: Fajn.
10: V ulici Moravská v Kroměříži je nehoda nákladního vozidla, tak tady spočítejte se zdržením, stejně jako v Rumburku. Okres Děčín, ulice Dvořákova hlásí velkou nehodu, jednosměrná komunikace, tak opatrně. A D4, 24. kilometr, trasa Strakonice, Praha, i tady se bohužel bouralo a napsal nám Tonda. Ahoj, fajné, mám takový smutný info, dopravní mezi Říčany a obci Světice došlo ke schrážce, dodávky a koně, je tam spousta lidí a vozidel. Tak prosím opatrně. Tondo, děkujeme za zprávu, no a slyšeli jste. Pozor, opatrně a všichni bezpečně.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
9: Music Boost. Music Boost.
15: Music Boost.
16: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
10: Já vám musím říct, že jsem včera viděla novej film, jedno britský drama, který mě tak ale tak normálně odvázalo, že vám za chvilku o něm musím říct, protože jestli něco máte vidět, tak je to tohle. Samozřejmě nás čeká taky dnešní lubrika a k tomu skvělý songy. Tak zůstaňte s Fajnem, dávejte si Music Boost, no a teď už Harry Styles. Music Boost. Jeho Late Night Talking. Právě teď, dopoledne, na Fajnu.

All I Want, tohle je Kali, tak je Rudimental. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Viděla jsem včera film a myslím si, že by ho mělo vidět ještě více lidí. Je venku nový britský drama, jmenuje se Přísahám, že za to nemůžu, I swear. Vypráví to příběh mladého muže, který má Tourettův syndrom. Já jsem si ten film nejdřív nechtěla pustit, protože jsem taková, že si vždycky všechno strašně moc beru, kvůli všemu brečím, říkám si, ne, smutný filmy nejsou pro mě. Ale já opravdu musím říct, že tenhle film si získal fakt jako velkou moji pozornost, díky tomu jako citlivýmu a hodně realistickému zobrazení toho života s touhle nemocí. A myslím si, že to jakoby není jenom o té nemoci, je to hodně, je to takový ten film, díky kterému si hodně jako uvědomíte, že máte rádi svůj život. Je to takový hodně o vděčnosti, je to i hodně humorný, takže se i zasmějete. Je to prostě dobrý. Udělejte si na to svůj jako svůj názor, ale fakt si to dejte. Přísahám, že za to nemůžu. Je to fakt ten film, díky kterému prostě ráno vstanete úplně s jinou hlavou, s jiným mindsetem, s jinou prostě myšlenkou a chutí do života. Teda doufám. Fakt? Tak to zkuste.

0: Azizam, tohle je Ed Sheeran. Dnešní úterní Music Boost. Hele, taky se někdy divíte tomu, že po vás v obchodě chtějí občanku a to vlastně si říkáte jako cože. Už dávno mi bylo 18, možná dvakrát, ale naopak, když jste si to pivo chtěli koupit jako nelegálně, jako nezletilý, tak tu občanku nikdo tenkrát nechtěl. Nám to prostě dřív jako fakt procházelo a dneska, takhle, mohlo by nám to svým způsobem lichotit, jo, že dneska po nás tu občanku jako chtějí. Ale někdy už je to takový jako otravný. Někdy se stane, třeba mně se to stalo právě minulý týden, že jsem tu občanku neměla s sebou. Potřebovala jsem opravdu si rychle koupit jenom bílé víno, prostě k risotu a ne, že ho budu pít k risotu, ale chtěla jsem dělat risotto na bílém víně. No to je jedno. Zkrátka po mně chtěli prostě občanku. Já ji neměla a oni mi to víno odmítali koupit. A fakt mi ho, přísám vám, že mi ho neprodali. A já si říkám, ty brďo, jsem dřív s tím fakt neměla problém a to mi těch 18 nebylo. Tak nevím, jestli se změnila jako doba, nebo jestli mají teď jako všichni přísnější pravidla ti obchodníci, nebo jak to vlastně je, ale nerozumím tomu. 724634634, jak to máte vy? Za chvilku si na Fajnu dáme údajně nejoriginálnější song minulého roku. Huntrix je Golden.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
13: Děkuju!
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
18: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
19: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
20: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
21: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
22: Senkor.
23: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
24: Fajn. Fajn Radio.
25: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
26: Turn it up, turn it up.

Nice to meet you, tohle byl Mal Smith v Eteru Fine Rádia při dnešním úterním dopoledni. No tak co, co ty občanky při koupi alkoholu? Těší nás to, uráží nás to, anebo nám to lichotí? To je oč tu běží, dámy a pánové. Těžká otázka při úterku, ale vy na to máte jasnou odpověď. Píše Jana, ahoj, je mi 32 let a vždycky mě naopak naštve, že ji po mně už nikdo nechce. No, hele, možná si nevybereme. Když ji po nás někdo chce, tak nás to naštve, když nechce, tak nás to taky naštve. Možná jsme pořád jenom naštvaný. Já musím říct, že jsou fakt dny, kdy mi to jako polichotí, že je to jako vidna, říkám, no tak se podívejte. 18, což mi dávno bylo. A někdy naopak si říkám, ježišmarja, musím to fakt vytahovat jako vážně, podívejte se, když už tady mám vrásku, jako halo, v 18 bych ji neměla. Takže to obhajování, no prostě, asi je to prostě den ode dne, záleží na té situaci. Kde každopádně vám polichotí, nepolichotí občankou spíš, je Penny Market. Tam prosím vás teď dostali pokutu 1 000 000 korun za to, že právě nechtěli po těch mladistvých ty občanky. A nebo je chtěli, ale nějak se blbě vždycky koukli prostě na ten věk a stejně ten alkohol prodali. Takže nějaká inspekce jim udělala prostě nejvyšší pokutu, což je 1 000 000 korun. Takže možná proto ty občanky po nás chtějí. Možná ty řetězce obchodní se prostě bojí. Možná prostě se trošku zpřísnily ty pravidla a dřív opravdu těch 10 let zpátky prostě to ještě nebylo tak horký. A nebo taky docela filozofická otázka, kterou na vás hodím. Pojďme si uvědomit, že dneska nepoznáte opravdu, komu je 18 a komu ne. Dneska je to fakt docela jako těžký. Všichni se hodně malujou, dneska tím make-upem umí jako ty holky zázraky, to znamená i ve 14 můžete vypadat na 18. No, takže se vlastně těm prodavačkám pojďme nedivit a pojďme ty občanky nosit sebou.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Haló, to je mobilní servis?
6: Ano, prosím.
5: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
6: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
5: No tak, já jedu k vám.
6: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Stres.
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Trenirkarna.cz.
17: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: Trenirkarna.cz.
18: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
22: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
23: What up, it's Kehlani.
24: Hey, it's Taylor Swift.
25: Back to the hits.
24: Right, babe.
0: Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Sex v létě je jako typický festival. Moc potu, málo soukromí. No a pak si stejně říkáte, proč jsem sem vůbec chodil. Posloucháš Fajn.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz. Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
9: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
10: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
9: Ne, co to je?
10: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
9: Fakt jo? A co to stojí?
10: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
11: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
0: Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. Jsme boží.
12: Duh.
0: Hledej Fajn Radio.
13: Get ready for the sound.
14: Fresh.
15: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
16: I'm Post Malone.
17: This is Beyonce.
18: Hey, this is Halsey.
0: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
19: Pořád se nic nezměnilo, dneska celý den zataženo až oblačno, samozřejmě s deštěm, teď jsem se takhle otočila na okno, hodně prší. Prší, prší jen celé, my to nějak zvládneme, k tomu 23 stupňů maximálně.
4: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
6: Jsme online.
0: Online.
6: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme
6: v aplikaci Radia.cz. Hot news.
19: 11:03, no a na Fajnu je s náma Míša.
18: V některých oblíbených dovolenkových destinacích, například v Chorvatsku nebo v severní Itálii, výrazně přibylo klíšťat. Jejich aktivita je letos kvůli počasí nadprůměrná a s ní roste i riziko nákazy nemocemi, jako je třeba borelioza nebo klíšťová encefalitída. Policisté z Bratislavy řešili případ, kdy dva mladíci připevnili gauč ke dvěma elektrokoloběžkám a v noci s ním projížděli centrem města. Netradiční dopravní prostředek ale zastavila policejní hlídka a jízda skončila pokutou a zákazem pokračovat dál. Zpěvačka Taylor Swift boduje s písní I Knew It, I Knew You z filmu Toy Story 5. Debutovala na prvním místě na Spotify s 8,8 miliony streamy.
4: Fajn.
19: Pražský okruh 12. kilometr trasa Ruzině Modletice hlásí nehodu, očekávejte menší zdržení, no a D3 36. kilometr trasa Kaplice a Mezno, tak tady opatrně, i tady se bohužel bouralo.
6: Instagram,
0: YouTube,
6: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
4: Fajn
6: Radio.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Music Boost.
4: Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 3, 2, 1. Fajn.
19: Zamyslel se ještě někdy někdo nad tím, proč u televize křičíme? Jakože třeba, když koukáme na fotbal, hokej, no prostě proč křičíme na hlas, když nás vlastně nikdo neslyší? Ne? Nezamysleli? No tak to uděláme s 11. na Fajnu.
6: Music Boost.

Pretty on paper, tohle je Rugale. Tohle je dnešní úterní dopoledne na Fajnu. Jmenuje se Music Boost, nebo takhle my tomu tady říkáme. No a vy křičíte, pořád křičíte na tu televizi, ale ona vám nikdy neřekne nic na zpátek. Zamysleli jste se někdy nad tímhle? Že vlastně, když koukáme na nějaký ten fotbalový nebo hokejový třeba zápas, tak my křičíme a faníme, ale nikdo nás neslyší. Až 47% lidí tohle přiznává, že během těch zápasů křičí. To znamená, a půlka společnosti prostě u televize sedí na gauči a řve. A já jsem vždycky říkala, proč? Proč jako křičíme? Psychologové to vysvětlují tím, že podobné chování pomáhá lidem získat nějaký jako pocit kontroly nad tou situací. Jakože prostě máme pocit, že když křičíme u toho fandění, že jakkoliv pomáháme té situaci, což to fandění je OK, dobře, ventilujeme emoce, je to asi i zdraví. Ale víte, že je dokázaný, že když se doma díváte na něco vtipného a jste doma sami, tak se nahlas nikdy nesmějete. Ale naopak, když jste třeba s partnerem na tom gauči, tak se oba dva řechtáte úplně, to je vtipný. Ale když je tam člověk sám, tak nahlas se neprojevuje. Ne, že bychom se před tím druhým nějakým způsobem chtěli jako vytahovat nebo dávat mu najevo, jako že to chápeme, to ne, ale ten mozek reaguje na mozek toho druhého ve skutečnosti, jako v té místnosti a dává mu najevo, jako haha, tohle je vtipný, aha, tohle je smutný. To znamená, že prostě my se u filmu doma smějeme jenom, když jsme sami. A možná se říkáte, že je to blbost, ale není. Zkuste si to někdy uvědomit, až budete sami, hezky se dívejte, jo, na ty klasické seriály, třeba na Přátelé, a zjistíte, že se smějete prostě pro sebe tak jako potichu. Ne nahlas. Tohle je

Hill, taky David Guetta, Remember. Tohle byl song, který nám dohrál přesně 8 minutek do půl 12. na fajnu. Hele, vy mi normálně s tím křičením u televize nevěříte, nebo také s tím křičením to ani neřešíme, ale s tím smíchem. Já jsem tady před chvilkou říkala, že když se díváte na něco vtipného doma sami u televize, tak se tomu nahlas nesmějete. Ale když je někdo vedle vás, tak ten mozek vyhodnotí, že je potřeba dávat tomu druhému najevo, že nás to pobavilo, a tak se nahlas začnete smát. Ale jenom když jste s někým v místnosti a vy mi prostě nevěříte. Píšete mi tady různé zprávy, které to rozporujou. Já to ani nebudu číst, protože to je prostě jenom potlačování mých pádných argumentů. Víte, co vy musíte udělat? Dneska přijít domů, pustit si nějaký svůj oblíbený sitcom a normálně sami sebe pozorovat, co děláte. Nebudete se smát na hlas, fakt. Za chvilku Pink Panther 6, taky Zara Larsson, jejich Stateside. Song, který si za chvilku dáme pro všechny nevěřící tomu, že se smějeme jenom, když jsme s někým. Ani Irča ve studiu mi nevěří. Nevadí. Já s tím dokážu žít. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Aiken.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.

0: obuv ví.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

Love Tonight. To si dáváme na fajnu při úterním dopoledni. Co bychom mohli změnit? Nemyslím ve světě, myslím v obchodech. Pojďme se zamyslet nad tím, že kdybychom mohli cokoliv změnit na těch nákupech, myslím v těch místech, v těch řetězcích, co by to bylo? Co nám tam chybí? Já vám řeknu, co tam chybí mně. Já jsem ta typická ženská, která s tím vozíkem tam opravdu jakoby brouzá třeba 2 hodiny v kuse, jo. Mně by se líbilo, jak mají na letištích takový to, jak jdete a najednou se můžete nechat po těch pásech chvilku nechat jako popovést. Víte, co myslím? To by se mi líbilo, že s tím vozíkem bych na to nasedla. Ono by mě to přes půlku toho obchodu zase třeba navedlo, jo, prostě od pečiva třeba k šunkám. To by se mi líbilo. Takže tohle bych chtěla změnit já. Taky bych asi chtěla změnit nějaký samoobslužný pokladny, který by třeba mohli mít nějakého robota, který by to mohl markovat za nás. Tím pádem by to už úplně nebyla samoobslužná pokladna, no nevadí. Ale co byste změnili vy? 724-634-634. Dejte mi svoje tipy, protože IKEA teď něco změnila, ale než vám to prozradím, tak pojďte mi dát ty vaše změny. Teď už ale Chemical Brothers.

0: psali na Fajnu. Já doufám, že si užíváte dnešní dopoledne, ještě chvilku dopoledne, hele, jo. Ještě můžeme přemýšlet nad tím, co si za chvilku dáme k obědu, ale ještě můžeme chvilku se věnovat třeba kafíčku nebo něčemu takovému. No a já pro vás za chvilku mám tohle. American Girls, skvělej Harry Styles, jeho songy podle mě mají vždycky takový letní vibe. Nevím, jak to dělá, nevím, čím to je, ale prostě vždycky, když hraje něco od Harryho, tak mám to úplně fakt náladu, nevím, vyrazit na nějaký festival, vyrazit k vodě, vyrazit prostě k bazénu, na zmrzinu. Já vím, dneska to počasí nám k tomu úplně teď jako by neladí, ale prostě to léto v tom songu je vždycky. Jo, tak tohle bude letní Harry na Fajnu. Music Boost.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
10: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Weekend Girls, tohle Harry Styles. Tak co, přesně jak jsem říkala, máme letní vibing, že jo, no, s tím deštěm za okny, jo, no, to určitě, no. Dáváte si dnešní Music Boost a já jsem vám slíbila, že vám řeknu, jak se změní obchodní řetězec IKEA. Nebo takhle, aspoň v Německu zatím. Zatím je ta novinka jenom v Německu, ale podle mě se to rozjede do těch jako i více jiných prostě i k nám. Protože prosím vás, IKEA zavádí tichou hodinku. Tichá hodina během nakupování znamená, že prostě v konkrétní čas každý den je prostě zakázáno rušit. Musíte nákup opravdu probíhat v tichu. Vy jdete, jste tichu, nehraje tam ani žádná hudba, žádný rádio, prostě je to tichá hodina. Já musím říct, že něco takového bych já potřebovala. Já jsem hodně taková, jako hodně neurotická na zvuky. Mám, jako jsem, nemám ráda moc, jako když lidi mluví, křičí. Obecně nemám ráda moc lidi, jo. Takže jako to nakupování za tiché hodinky, Ježíš Maria. A co do IKEA? Já bych to zavedla úplně všude. Představte si, že jdete prostě do Alberta, si prostě třeba pro šunku a je naprostý ticho. Slyšíte jenom ty zvuky toho, jak lidi sahají do těch regálů a je ticho. Myslím si, že s tou IKEA to, ta tichá hodina bude docela náročná, protože do IKEA se často chodí v páru, že jo, vybíráte si postel, společný nábytek a jako tam to asi nejde vybrat, jakoby při tichý hodince, že jo. Ten chce černou, ta chce bílou, ten chce velkou, ten menší, no, teď to zaplatí. Takže tichá hodinka asi jenom pro single lidi. No a co? Já doufám, že tohle bude za chvilku i v Česku. Music.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Potisk dárky, byla byl CZ.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na

0: nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Ve věznici na Pankráci se jeden z vězňů pokusil o útěk během přesunu na vycházku. Překonal část areálu a zamířil k oplocení. Přes žiletkový drát se ale nedostal. Díky kamerám a rychlému zásahu dozorců skončil jeho pokus během několika minut neúspěšně. Společnost OpenAI chystá zásadní změny chatu GPT. Z AI asistenta se má stát super aplikace, která nabídne i nástroje pro programování nebo AI agenty. Firma tím chce posílit svou pozici na trhu, získat víc firemních zákazníků a zvýšit tržby před vstupem na burzu. Skutečná krádež historických klenotů z Louvru z minulého roku se dočká vlastního filmu. Tvůrci zatím neprozradili obsazení ani termín premiéry, film ale slibuje napínavý příběh inspirovaný jedním z největších kriminálních případů posledních let.
3: Fajn. Opatrně, Frýdek Místek hlásí nehodu, a to v ulici Křižíkova, takže určitě se tady zdržíte, stejně jako na D4, 24. kilometr, trasa Strakonice a Praha. I tady se bohužel bouralo, tak opatrně. Fajn.
4: Fajn. Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn. Music.

Music Bus startuje úplně poslední společnou hodinku dnešního úterka, tak pojďme si to společně ještě užít. V předchozí hodině jsme vlastně zjistili, že IKEA zavádí tichou hodinu a díky vám, díky vašim SMS-kám jsem zjistila, že třeba Tesco nebo Globus tohle už dávno v České republice zavedl. Mama mia, proč já vůbec nechodím nakupovat v tichý hodině? To by úplně, víte, jak já bych byla šťastnější? A teď budu šťastnější, díky vám. Třeba opět na něco společně přijdeme, nebo já díky vám na něco přijdu. Změním si tak život a nebudu prostě nakupovat ve stresu. Takže vám za to děkuju, no a startujeme 12. hodinu. Music Boost. Tohle jsou Imagine Dragons, jejich Enemy. 6 minut po 12.

Dohrává nám Miles Smith, taky Neil Horan, jejich Drive Safe. Tohle je dnešní Music Boost, tohle je dnešní fajn. Už teda odpolední. No a pojďme si říct, kdo může a kdo nemůže nosit tenisky. Možná jsou nějaký společenský normy až tak moc zajetý, že se pak chováme třeba zle k někomu, že je nějak jako divně oblečen. Jo, do, nějaká etiketa a podobně. Papež Lev 14. byl vyfocený totiž s teniskami, normálně s nějakýma úplně z brusu novýma Nikeama. No a prostě byl v klasickém tom svým prostě hábitu. To po mně nechtějte, nevím, jak se to jmenuje. Prostě nějaký hábit papeže. K tomu měl prostě ultra nový tenisky. No a v těch komentářích byste to četli, to je strašný. Lidi normálně odsuzují papeže za to, že si vzal na sebe tenisky. A já si říkám, kdo jsme, aby jsme soudili někoho, kdo může a nemůže nosit jakoby tenisky. Teď je to strašně divný. Takže jakoby některé ty společenské normy jsou takhle zajetý, že vlastně nějaká vaše profese vyžaduje i nějaké jakoby oblečení. Já jsem jednou dokonce zažila lékaře, který měl na sobě docela taky moderní tenisky a celkově ten jeho outfit byl takový jakoby cool, na cool týpka a lidem to taky vadilo. Říkali, dítě to doktor. Dítě to doktor. Ten musí mít prostě úplně nějaký basic černý kalhoty, basic černý prostě boty a prostě bílej plášť, tak má vypadat doktor. Jo, že jsme se někdy úplně jako někdy zbytečně zajeli do té kole, jako jak máme představu, takhle vypadá doktor, takhle vypadá zase třeba psychiatr a takhle vypadá zase třeba asistentka nějakého ředitele. Jakože halo, pojďme to trošku vzít, hodit za hlavu, pojďme se všichni tak nějak oblíkat normálně. Naopak, do té nemocnice by se nám jinak, panečku, chodili, kdyby všichni měli moderní Nike. Posloucháš

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
15: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
16: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
15: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
16: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
17: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
20: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
21: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
22: Music.
23: Fine.

nám tady v Music Boostu při odpolední na Fajnu. Já musím říct, že podle mě nejsem jediná, která má teď těsně před svatbou. Určitě se nás najde víc, jo. Čeká mě to teda tenhle týden a musím opravdu veřejně tady přiznat, že naplánovat svatbu vlastní je něco fakt jako psycho, je to hardcore, jako možná, že je to samotná zkouška toho vztahu. Podle mě, když zvládnete tohle, tak dáte celý život. Já jsem někde četla, že svatba vám dokonce prozradí, koho v tom životě opravdu máte, myslím ty lidi kolem sebe, že se najednou jako ukážou v tom pravém světle a vy zjistíte, koho v tom životě pak po té svatbě doopravdy mít a koho ne. Já jsem si z toho vždycky dělala srandu a říkala jsem si, ježišmarja, co na tom je. Teď lidi jenom přijdou, nají se, ne, popijou se možná, zatančí si, pogratulujou, nechají nějakou obálku a odejdou domů. Ale tak to není, prosím vás, to tak není. To je spoustu uražených lidí kvůli všemu možnému. Nebo já nevím, příklad, dáte prostě dress code, dáte nějakou barvu a oni si z nějakého divného, vesmírného, záhadného důvodu kupujou úplně jinou barvu. A tohle se děje a čím blíž to je, tím horší ty lidi jsou. A já opravdu už říkám, já se snad nevdám. My udělali podle mě tu úplně zásadní a obrovskou chybu, kterou teď vlastně už nevezmeme zpátky, který trošku litujeme, a to je to, že ta svatba bude obrovská. Bude to opravdu hodně lidí, až jakoby asi už zbytečně moc. A tak jsem vám chtěla i dát takovou radu, nevyžádanou, jo. Jestli plánujete svatbu, tak udělejte svatbu, ale udělejte ji malou, jo. Bude vás to stát méně stresu, nervu, hlavně peněz a třeba budete i pak spolu spokojený. Nebudete se jako my dva hádat včera normálně u zasedacího pořádku, já jsem se z toho málem zbláznila. Takže jestli já tenhle týden to fakt jako doklepnu a zvládnu říct to ano, tak to bude můj mladecký úkol. Já teda doufám, že se to povede. Pak vám budu říkat zase, jaký to bylo, že to bylo fantastický, ale musím teda veřejně uznat, že naplánovat svatbu je jedno z nejhoršího a nejnáročnějšího období v mém životě. Zvládla jsem všechno, ale tohle je fakt masakr.

0: Dohrává nám Alex Warren Forever Dream. Já vám přeju krásný odpoledne, doufám, že i přes to, že nám prostě prší počasí nic moc, že to prostě zvládá, takže jste prosím díky Bohu třeba zavřeným někde v kanceláři nebo v autě a neprší na vás. A jestli na vás prší, tak to uschne. Za chvilku Calvin Harris, taky Rainbow Man, jejich Giant. Bude to jeden z našich posledních společných songů při tomhle úterním Music Boostu, tak si to pojďme pořádně užít. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak já jedu k vám.
3: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
9: Rodinný dům v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 5 753 200. Pozemek k bydlení v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 3 150 000. Byt 3 plus 1 v Třeboni za 5 850 000. Kata v obci Lštění na Benešovsku za 2 950 000. A byt 1 plus 1 v Chebu za 2 340 000 korun.
8: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Trenýrkárna.cz.
12: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsme.

0: Lady Gaga, její Dead Dance, poslední song dnešního totálně upršenýho Music Boostu. Ale víte, co se říká, příroda to prý potřebuje, že jo, pak to roste, pak je příroda šťastnější. A když je příroda šťastná, tak nám se lépe dejchá. To znamená, buďme rádi za trošku deště a nějak to prostě přežijeme. Bude pršet skoro celý týden. Jak říkám, já mám před svatbou, takže vy si vždycky vzpomeňte, že vám prší jenom prostě do práce. Mně bude pršet na svatbě. Takový prachy to stojí a bude to celý mokrý. No jo, no. Takový je život. Ale já vím, teď pořád poslouchám, jak mi někdo říká, ale víš, co se říká, teď prší to slzy štěstí. No, super. Já bych klidně brala horko smůly teda, ale je to úplně jedno. Budu se na vás těšit zase zítra. Užijte si hezký zbytek dne, ať je jakýkoliv, ať vás čeká cokoliv, tak to zmákněte a zítra naslyšenou. Teď už tady s Kristinkou další 4 hodinky. No a zítra budu opět zase jenom vaše.
1: Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně ji dostaneš. Music Boost s

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
20: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
21: Jak to vypadá venku? No, blbě. Jak by řekli moji rodiče, vypadá to tak, že by psa nevyhnal. Můžu vám říct, že mě by rozhodně nevyhnal. Prostě je venku ošklivo, prší. Takže pokud nemusíte, doporučuji nikam nechodit. A pokud jo, vemte si pláštěnku nebo deštník. Hlavně nezapomeňte dobře se ukrýt. Zrovna přišla kolegyně s tím, že zmokla. Tak opatrně, je tam cca 17 stupňů pocitově. Je trochu chladněji kvůli větru. Tak prostě se dobře oblečte a nezapomeňte na ty pláštěnky.
5: Fajn.
22: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
5: Jsme online.
23: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
21: Skoro 4 minutky po jedný odpoledne, čas se něco dozvědět s Hankou.
24: Děčínsko podle meteorologů zasáhlo slabé tornádo. Vzdušný vír během bouřek poškodil několik stromů, jeden z nich dokonce vyvrátil. Přestože se na místě objevily škody na zeleni, žádná vážnější poškození majetku ani zranění lidí zatím hlášena nebyla. Kontroverzi řeší britská divadelní škola, která nakonec neuvede plánovaný muzikál Dreamgirls. Vlastník licence jí totiž odebral povolení k inscenaci s odůvodněním, že vybraní herci neodpovídají kulturnímu a historickému kontextu díla spojeného s afroamerickou komunitou. Vedení školy se brání tím, že při konkurzech nerozhodovala barva pleti, ale talent uchazečů. Na vrcholu americké hitparády Billboard 200 zůstává i nadále album Iceman od Drakea. Nahrávka se drží první příčku už 3. týden po sobě a během posledního sledovaného období zaznamenala dalších 171 tisíc prodaných jednotek.
5: Fajn.
21: Musíme se podívat i na silnice. Co byste čekali? To je spojený s deštěm, není to úplně sláva žádná. V úseku Modletice Ruzině v Praze se tvoří obrovský kolony aut, je tam hlášený skoro až dopravní kolaps a policie musela přistoupit k blokovému odbavování tunelu. Takže tam počítejte s velkým zdržením, fakt se obrňte trpělivostí, tohle bude blbý. Pak máme v Praze nehodu se zraněním, srazilo se osobní auto s motorkou, zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Opatrně. V Praze Pražské ulici 17. listopadu pak vletělo auto do cyklisty a lidi se tam i motají po vozovce zase opatrně. No a pak v Jihlavě tam máme olej na silnici v ulici Romana Havelky, větší množství oleje a benzínu, takže to tam klouže v kombinaci s deštěm perfektní. No prostě si dávejte pozor, dneska to bude blbý.

0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Já jsem vás chtěla klasicky pozdravit krásným odpoledne, ale ono moc krásný není, venku prší a já se přiznám, nemám dneska ani úplně dobrý den, jo, už tam byly trošku slzečky, ale víte co, fake it till you make it, musíme předstírat, že to prostě bude dobrý, takže jestli dneska chcete mít lepší den, než třeba máte, nebo prostě uděláme si to hezký, uděláme to dobrý písničkama, pobavíme se, čekají nás dobrý věci, tak si pojďme ten den zlepšit navzdory dešti, navzdory emocím a všemu, všechno hodíme za hlavu a jdeme na první song. Nico Santos, Ray of Light, takže si pošlem trošku toho světla do toho dnešního upršenýho, vošklivýho dne. Pojďme na to!

0: Where is my husband nám dohrála při úterním odpolední. No a jestli máte dneska už všeho pokrk a nejradši byste se sebrali a někam vypadli, tak?
1: Hlavně no stres, no stres. Do přírody.
0: Hlavně no stres do přírody. Jo, ukazuje se totiž podle studií, že právě příroda je fakt tou nejlepší medicínou na vyhoření, na všechno trápení, prostě na všechno, co nás štve. Jenomže teda, pojďme si říct, jo, ta představa je krásná, nápad skvělej, ale když se podívám z toho okna, tak představa, že dneska vyrazím do přírody, abych si vyčistila hlavu, no tak se spíš domů vrátím s traumatem, se zápalem plic a s rozmočenýma teniskama. A nakonec to spíš nebude terapie, ale takový místní survivor. Takže les pro dnešek škrtáme, ale tím se nám celý tahle vědecká studie tak trošku jako bourá. A co teda máme dělat, když venku je hnusně, tak příroda moc neterapeutuje. Co teda budem dělat? Já potřebuju nějaký tipy od vás. Co budem dělat? Co funguje vám? Co funguje vám, když se cítíte blbět, když se cítíte pod psa, když vás něco trápí? Jestli sníte půlku čokolády, vyrazíte do fitka, zatancovat si, cokoliv, co používáte jako takovou záchranu, když se necítíte dobře, pojďte to se mnou zazdílet. Já si myslím, že při tom upršeném dni to všichni potřebujeme. Tak 724634634, tam mi to napište, tam se samozřejmě pro kamarádku. Mně třeba pomáhají někdy i songy a tenhle si myslím, že by nám mohl pomoct všem. Dominik Fike, jeho White Keys, tak pojďme na to.

0: Luko Pepas, to byl další song na zlepšení nálady, protože tohle vás okamžitě přenese někam, kde je hezky, kde není, jako tady v Praze upršeně. No a protože my ale máme v Česku teď poměrně hnusně, tak se společně probíráme tipy na to, co dělat, když se třeba nemáte úplně dobře, když máte blbou náladu, když vás něco trápí. A já vám děkuji za to, kolik zpráv přišlo, ale některý teda mě možná spíš ještě zhoršili náladu. Ne, dělám si srandu, jo, ale přišla tady třeba zpráva. Když je tak jako dnes, tak doporučuji zalézt s partnerem do postýlky. Super, je to skvělý, ale co máme dělat, když nemáme partnera? Já jsem se zeptala našeho posluchače a přišla zpráva sehnat. No tak, kdyby to bylo takhle jednoduchý, že? No není, bohužel. No nevadí. Další zpráva od Hanky. Dobrý den, mám v lednici prosečko a jahody a koupenou novou knížku, tak myslím, že dneska je ten správný čas. To zní za mě jako perfektní plán. Moc dneska zůstat doma jenom s knížkou, s prosekem, s jahodama? To zní dobře. Káťa píše, nejvíc pomáhá se na něco podívat, film, seriál, nebo i poslouchat Fajn Rádio. Ježiš, no tak to je hezký. Jarda zase píše, já když se cítím deep, tak jdu do fitka, kde je i boxovací pytel. Vymlátit se do pytle je nejlepší. Tak, tady máme několik tipů, můžete si vybrat od knížky, přes válení v posteli s nějakým partnerem, nebo to můžete jít vymlátit do fitka. Já vám moc děkuju, možná zkusím dneska vyzkoušet všechno, parťáka asi ne, ale jinak všechno. A my za chvilku dáme další songy, protože to taky pomáhá, jak víme. Třeba Zara Larsson, Midnight Sun, máte se na co těšit, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
8: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
18: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
19: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
20: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
23: My name is Somer.
24: What up, it's Kehlani.
25: Hey, it's Taylor Swift.
26: Back to the hits.

Matt McRae a Tiësto, to je zaručená kombinace, která nemůže zklamat, když jde o to dodat trošku energie do tohohle ošklivýho dne. Song 10:35, my ale na Fajnu máme 13:35, doufám, že užíváte odpolko. No a představte si, že stojíte na večírku, s někým se bavíte a ten člověk se najednou uprostřed té konverzace zdechne. Je to bizár, ale přesně takhle to některý lidi dělají. Dělal to tak dokonce i Napoleon. Jo, já jsem se teď dočetla, že Napoleon Bonaparte měl absolutně nulovou toleranci pro small talk. Jakmile ho ta konverzace začala nutit, tak se prostě otočil na patě a lívnul to. Sice to je trošku drzý, ale pojďme si dát ruku na srdce. Kdo někdy neměl chuť zopakovat tenhle úhybný manévr a prostě se vypařit z nějaký konverzace? Já třeba absolutně osobně nedávám, když se mě někdo ptá, jak jsem na tom s diplomkou. To chytám tik do oka. Prosím vás, neptejte se mě. Já v tu vteřinu mám chuť, no, nechci říkat co, to je fakt strašný otázky. Ale já věřím, že i vy máte otázky, které vás takhle dokážou vytočit, nebo témata, o kterých se prostě nechcete bavit. Tak si pojďme říct, jaký témata to jsou. Zase si můžeme takhle společně kolektivně nazdílet, co může být nebezpečný vytahovat, když se s někým bavíte, ať už to jsou třeba na rodinných oslavách zásnuby, svatba, takovýhle témata, proč jste pořád single. O jakých tématech se neradi bavíte? Nebo je to politika? Napište 724-634-634 témata, u kterých máte chuť absolutně tu konverzaci okamžitě ukončit a zdrhnout. Mezi tím si dáme song. Tame Impala, Genie, jejich Drákula. Zase něco, co nás trošku rozhejbe při tom dešti. Tak pojďme na to.

0: těch songů, který v sobě má mega energii, ale zároveň schopnost, že vás donutí vykřičet všechny emoce. Cameron Whitcomb, Medusa, ideální při takhle upršeném odpoledni. A já jsem se vás ptala, jaký témata fakt nesnášíte, když se s někým bavíte. Co vás dokáže vytočit, kdy chcete opustit konverzaci? A Kuba napsal, že asi před 5 až 6 měsícema si koupili s přítelkyní barák a všichni se jich furt ptají, jak jsou na tom, kdy už budou bydlet, protože rekonstruujou. No a Kuba říká, že většinou v takovém případě buď opustí místnost, anebo nechá mluvit přítelkyni. Já jsem si tu zprávu před tím málem přečetla blbě a přečetla jsem opustím místnost nebo přítelkyni. To by bylo blbý, ale takhle je to v pohodě, že to přítelkyně vyřeší. To je za mě dobrá strategie, když prostě nechcete se o něčem bavit, hoďte to na vaší druhou polovičku. No a pak teď přišla ještě další zpráva, úplně nesnáším otázku, kdy budu mít děti, anebo kdy budu mít s přítelem svatbu. PS, děti ještě nechci, svatbu nevím. Svatbu ještě nevím, děti nechci. Aha, no tak vidíte to, no prostě je očividný, že téma děti, svatba, bydlení, takový nejotravnější témata, tak se jim zkusme vyhýbat, zkusme vymyslet něco originálního. Zeptejte se třeba, jaká je oblíbená písnička. Já mám třeba ráda Jizu Zejna, Eyes Closed, to si dáme totiž za chviličku. Tak buďte se mnou tady na Fajnu. Yeah, we are
1: fine. Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Energie tohoto města.
14: Od 1. června je v Metropoli Zličín
15: Ninja Park.
14: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
15: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
14: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
15: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

emotivní song Pretty on Paper od teprve 17-letý zpěvačky jsme si dali v tomhle upršeném počasí, úplně ideální. No a představte si, ukrást historický klenoty z nejstřeženějšího muzea na světě a místo vlny kritiky sklidit od internetu absolutní obdiv. Tohle se stalo po loupeži v Louvru, pokud si to ještě pamatujete, loni na podzim. Potom, co teda došlo k té loupeži, tak si to všichni, celý internet si to hrozně romantizoval. Lidi si představovali, jaký by to bylo, měli pocit, že o něco přišli, měli FOMO, že se toho neúčastnili. No a tak se toho logicky musel teď chytit Hollywood. To bylo prostě jasný, že to přijde. No a Hollywood má teď zelenou. Vypadá to, že ten film opravdu bude celovečerák o té loupeži. No a když už teda se to takhle romantizovalo, tak já mám jenom takový vzkaz pro tvůrce. Kdyby náhodou mě třeba někdo poslouchal, víte co, podle mě by měli obsadit do role těch zlodějů někoho fakt hrozně hot. Když už si to internet tak romantizoval, tak ať je to prostě se všem všudy. Já odmítám, aby ty zloději byly nějaký neatraktivní. Ne, ne. Když už prostě jsme měli ty tisíce editů na sockách, tak ten hlavní zloděj musí být absolutně a nelegálně hot. Někdo s drsným pohledem, nějaký tetování. Jo, chápete? Prostě takový ten typ, u kterého si řeknete, víš co, klidně mě vykrať. Beru to jako kompliment. Tak jsem zvědavá, co z toho vznikne, na film se těšíme, doufejme, že bude v kinech brzo. No a nás čekáme si tím další song. Drake, Hold On, We're Going Home. My nikam nejdeme, ale jedem na tenhle song. Tak pojďme.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
1: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Stres.
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
17: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
18: Jsme online.
19: Online.
18: Jsme na DAB+.
19: Jsme
18: v aplikaci Rádia CZ.
20: Kolik máme hodin? 2 minutky po druhý. Čas se něco dozvědět s Hankou.
21: Zdravotníci varují cestovatele, mířící do některých částí Evropy před zvýšeným rizikem kontaktu s klíšťaty. Třeba v Chorvatsku a severní Itálii jejich počet letos výrazně vzrostl. To souvisí s příznivým počasím. Vyšší aktivita těchto parazitů zároveň zvyšuje nebezpečí nákazy nemocemi. Neobvyklou situaci řešila policejní hlídka v Bratislavě. Dva mladí muži se rozhodli projet nočním centrem města na gauči, který táhly 2 elektrokoloběžky. Originální nápad ale dlouho nevydržel. Policisté je zastavili, dali jim pokutu a další jízdu pochopitelně zakázali. Píseň I Knew It, I Knew You od Taylor Swift zaznamenala mimořádně úspěšný start. Novinka z připravovaného filmu Toy Story 5 se hnedka po vydání dostala na vrchol žebříčku Spotify. Tam během prvního týdne získala skoro 9 milionů streamů.
22: Fine.
20: Rychle hodíme očko na silnici, jak to vypadá. V obci Lutín na Olomoucku hoří dům a v ulici Olomoucka je tam teda neprůjezdná komunikace. Kamiony mají objízdnou trasu přes kruhák a osobní auta policie odklání přes sídliště, tak jenom počítejte se zdržením, kdybyste se tam náhodou vydali. V Praze nám taky hoří, hoří porost, plameny zaměstnávají hasiče, konkrétně v ulici Mozartova, kde hoří a teda tvoří se i překážka na vozovce, takže opatrně. A na Jablonecku u obce Kořenov buďte zase extrémně opatrní. Po silnici se tam totiž prochází koza. Takže projíždějte opatrně, ať ji nepotkáte na kapotě. No a pak máme hromadnou nehodu v Olomouci. V ulici Kamenskýho se srazily hned 3 osobní auta. Naštěstí bez zranění, ale říkám, prší, klouže to, jezděte opatrně.
23: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
24: Yeah.
20: my pokračujeme s naším fajn warm-upem se mnou s Kristý. Já jsem si tak říkala, co bych vám takhle na úvod té naší druhé hodiny řekla. No, co je pozitivní, je úterý. Už máme za sebou skoro půlku úterý, už jenom pár pracovních dnů pro ty, co máte klasický pracovní týden. No a taky dobrý songy před náma, a to je nejdůležitější. Tak na nic nečekáme, jdeme to odpálit hned teď. Dua Lipa a její Houdini. To je track, kterým úplně perfektně odstartujeme tuhle hodinu. Jdem na to.

John, Turn the Lights Off, tenhle party song i v úterý, protože proč ne, že jo, kdo nám zakáže? No a jestli máte blbej týden, tak potřebujete se vyřvat, tak víte, co vám moc lepší? To, že začíná mistrovství světa ve fotbale, protože tam se rozhodně budete moc vyřvat. Jo, normálně nasaďte si vaše trenérské obleky, všichni fanoušci fotbalu se totiž teď budou měnit v trenéry a rozhodčí. Podle nejnovější studie se ukazuje, že fakt 47, jo, není to až tolik, ale já si myslím, že 74 to bude v reálu, ale podle studií je to 47% fanoušků, který otevřeně přiznávají, že během zápasu řvou na telku takovým způsobem, jako by je ty hráči na hřišti mohli reálně slyšet a brát si od nich ty taktické rady. Dalších 13% lidí, to je zajímavý, zase během vítězných šňůr odmítá v obýváku opustit gauč, aby to náhodou nezakřikli tím, že od té televize odejdou. Prostě sportovní pověrčivost funguje. U nás doma, u nás se třeba musí stát hymna za každou cenu. Jakmile prostě hraje česká hymna, tak musíte stát. Děj se, co děj. No ale pojďme si udělat takovou přehlídku vašich domácích rituálů při sportu. Jestli něco takového máte, jestli třeba má přítelkyně zakázaný mluvit, co já vím, nebo musíte mít vždycky na stole otevřený nějaký pivo, zakrýváte si oči při penaltách, co já vím. Variant je hrozně moc, tak to se mnou pojďte šernout, třeba si za svému inspiraci, nebo někdo... Říkám, mistrovství světa už začíná ve čtvrtek, tak se na to pojďme společně takhle připravit. Napište mi na 724-634-634 vaše rituály při sledování sportu a my si dáme další song. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: Alex Warren, jeho song Burning Down jsme právě teď dohráli na Fajnu 14.22. No a protože se nám blíží to mistrovství světa ve fotbale, tak jsem se ptala, jak prožíváte sportovní utkání, jaký máte rituály, když je sledujete. Péťa psala, že kouká jenom na hokej a při hymně sice nestojí, ale za to je z ní vždycky dojatá. A s tím souhlasím. Já vám nebudu ani říkat, kolikrát mě hymna rozprčela. Občas dokážu být trošku cítě, takže chápu naprosto. A Michal, ten teda napsal příběh, který mě odrovnal, protože nechápu, jak se tohle někomu povede. Michal píše, že když u nás bylo mistrovství světa v ledním hokeji a hráli jsme v finále, tak před třetí třetinou usnul. Bez nervů, v klidu, se pak ve dvě ráno podíval na net a zjistil, že jsme mistři. No tak já jsem ve dvě ráno už lítala po dlouhý, kde jezdili auta, lidi lezli po lampách, oslavovalo se a někdo takhle doma si to v klidu přečetl a neměl z toho žádný nervy, no tak taky se dá. Ale upřímně to nechápu. Každopádně díky za zprávy, za chvilku další songy, třeba Luis Capaldi Survive. Emoce prostě prší, to se hodí, tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Bus.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz. Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
13: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: cenách e-obuví.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.

Venby Goddard a jejich Messy in Heaven nám právě dohrálo na fajnu. Ten drum and bassový podklad se vlastně hezky hodil k tomu počasí. Nevím, čím to je, ale mně přišlo, že to tak jako mečovalo. Tak doufám, že vám to přišlo taky. No a já se ptám, kam až jste ochotný zajít a kolik peněz utratit kvůli tomu, abyste viděli svého oblíbeného interpreta? Nejnovější tour Ariany Grande, pardon, totiž perfektně ukazuje ten novej trend, kdy interpreti totálně kašlou na objíždění státu a čekají, že celý svět prostě dorazí za nima. To je hodně main character energy, chápu, a Ariana se rozhodla po dlouhých 7 letech znova vrátit na pódia, jenže prostě místo té klasické šňůry se rozhodla i touhle cestou takzvaných rezidenčních koncertů. To znamená, zakotví v jednom místě, odehraje tam několik show za sebou, konkrétně třeba v Evropě, bude jenom v Londýně, nikde jinde, jenom v Londýně, bude tam mít sice 10 koncertů, ale musíte se tam dostat. A já teda musím lowkey přiznat, že se mi tenhle trend moc nelíbí. Mně prostě přijde nefér, že ty umělci se dneska tak jako rozhodnou pohodlně zůstat v jednom městě. Já vím, je to náročný přesouvání, tour, ale oni na tom vydělají spoustu peněz. A vy za tu cestu na ten koncert ale dáte taky spousta peněz. Předražený letenky, ubytování je během toho taky vždycky dražší. Pro spoustu lidí je to pak finančně vlastně nedostupný. Na druhou stranu, jako když toho umělce fakt milujete, tak to pro něj uděláte, ale no, nejsem z toho nadšená. Pojďme si říct, který interpret je tak, že ho máte tak rádi, že byste byli ochotní za ním vyrazit na koncert do jiný země. Pokud už jste to třeba i v minulosti udělali, tak mi napište, za kým jste vyrazili do jiný země, kdo to byl a kam až jste jeli. Schválně, kdo tady jel nejdál? Napište mi, kamkoliv jste jeli, do zahraničí, za umělcem, za hudbou na 724-634-634. Pojďte mi to pozdílet a pak si povíme, jak to vypadá. Mezitím Sony Forera, Crystal, My Lovin'. Tak pojďme na to, na fajnu.

0: Mendes, Zara Larsson, tohle duo, který naservírovalo song Stateside. A ten song se nám hodí, protože společně probíráme, jaký interprety byste byli ochotní navštívit někde v zahraničí. Za kým jste fakt jeli někam do zahraničí? A píše tady, zpráva přišla, že někdo jel do Ameriky na Juice WRLDa a půl roku na to Juice WRLD zemřel. Tak tohle je podle mě přesně ten případ, kdy si pak řeknete, díky bohu, že jsem za to ty peníze dal. Ačkoliv teda Amerika muselo to stát raketu, ale pojďme si říct, prostě neopakovatelná zkušenost. Jako já třeba, když mi byl 13, jsem ukecala rodiče, aby mě vzali na One Direction. Díky bohu, nikdy jindy už by se mi to nepovedlo prostě. Pak tady, dobrý den, byla jsem s kamarádem v Berlíně před 2 lety na Dua Lipě, tak Dua Lipa taky někoho přilákala do zahraničí. A pak tady máme ještě zprávu, kde Janča psala, že by rozhodně za nikým nejela, protože to za ní je ztráta peněz. Já teda nevím, za mě ne, za mě jsou to prostě zážitky. Michal teda píše, že by taky za nikým úplně nejel. No tak vidíte, každý to máme jinak. Nicméně my si dáme songy, za kterýma nikam nemusíte jezdit, ať jste kdekoliv, hrajeme vám je právě teď do uší. Za chvilku David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, tenhle mega hit, ke kterému se vrátíme. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
8: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Nemůžete přece zastavit dopravu.
11: Že nemůžu? Tak se dívejte.
10: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragueboats.cz.
16: Už ví.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

Venku prší a tohle byl takovej ten song, který když jedete v autě v dešti, tak máte pocit, jak byste byli v nějakém videoklipu. DJ O, End of Beginning. Doufám, že jste si to pořádně užili, tenhle váš main character moment. No a všimli jste si někdy, že ty absolutně nejhlubší konverzace vznikají vždycky večer? Není to tím, že bychom byli nějak extra romantický večer. Věda tomu dává jasný vysvětlení. Je to prostě tím, že jsme unavený, takže naše mozková kůra, konkrétně ta část, co má normálně na starost pochybování, overthinkování a držení našich nějakých hranic na uzdě, tak se prostě vypne, jde spát dřív než my, takže když my tuhle hranici přetáhneme a pořád si s někým povídáme, tak odpadne všechen stres, zmizej filtry, no a najednou začneme říkat věci, které bychom jinak úplně z pusy nevypustili. Což může být skvělý. Může to posílit vztah, ale má to i odvrácenou stránku. Ve dvě ráno pak můžete sice jako probrat vaše největší traumata z dětství, nějaký přiznání lásky, vyznat si city, ale také můžete prozradit věci, co mohly zůstat tajemstvím. Třeba to, že jste omylem partnerovi vyprali oblíbený tričko a zcvrklo se tak, že jste ho radši vyhodili, nebo že třeba potají ujídáte jeho zásoby čokolády, cokoliv. No prostě bacha na večerní konverzace můžou být prospěšný, takže si je dejte, ale myslete na to, že nesmíte prozradit víc, než je potřeba. A taky je dobrý si k tomu něco pustit. My si teď dáme Belle OK. I love it, I love it, I love it. Jdem na to, budete to milovat, věřte mi.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj dát správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Jestli jste se dneska podívali z okna a řekli jste si, že byste nejradši zůstali v posteli a předstírali, že dešek neexistuje, nejste v tom sami. Venku je prostě hnusně, prší, teplota kolem 17 stupňů. Můžete si říkat, že romanticky mrholí, a ve skutečnosti je to pěkný hnus. Já mám jenom strach, včera bylo Medarda, říká se Medardova kápe, 40 dní kape. Tak jestli si to ten Medard nesplet a nebudete 40 dní kapat ode dneška, doufejme, že ne. Nicméně nezapomeňte deštníky, pláštěnky, možná i holinky. Je tam fakt hnusně.
1: Fajn.
12: Jsme online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: Neúspěšným fiaskem skončil pokus vězně o útěk z pankrácké věznice. Muž využil přesunu na vycházku a pokusil se dostat mimo střežený prostor. Ačkoliv se přiblížil až k vnějšímu oplocení, bezpečnostní bariéru v podobě žiletkového drátu překonat nedokázal. Strážní ho díky monitorovacímu systému rychle vypátrali a během krátké chvíle zadrželi. ChatGPT čeká podle plánu společnosti OpenAI výrazný posun. Firma usiluje, aby se z konverzačního nástroje stala rozsáhlá platforma zahrnující třeba podporu programování a nebo pokročilé AI asistenty schopný samostatně vykonávat úkoly. Loňská krádež cenných historických šperků z pařížského Louvru se stane předlohou pro nový filmový projekt. O podobě obsazení ani datu uvedení do kin zatím tvůrci mlčí. Připravovaný snímek má ale nabídnout dramatické zpracování případu, který patří mezi nejvýraznější kriminální události posledních let.
1: Fajn.
2: situace na silnicích nám začíná zase docela houstnout. V Praze máme další požár. Pod Písečnou probíhá teda hašení, ulice je kompletně uzavřená, tak se tyhle oblasti vyhněte širokým obloukem. Já se teda divím, že při dešti je tolik požárů, každopádně možná jsem blondětá. Prostě si dávejte pozor. Na Vysočině v Novém Městě na Moravě došlo ke střetu osobního auta s chodcem, zase už tam máme všechny záchranné složky, ale pohybují se tam i lidi na vozovce, tak opatrně. Pak v Chebu v ulici Žižkova se srazilo osobní auto s autobusem, tady se taky tvoří překážka, provoz tam řídí policie, takže pokud tam jedete, zkontrolujte si, jestli umíte ty pokyny, protože já už bych si je nepamatovala. Bacha na to, dávejte si pozor a koukejte, kudy jedete.

0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Čauky, máme tady pokračování našeho fajn warm-upu se mnou s Kristý, čeká nás další společná hočka, venku je zataženo, ale víte co, já nedovolím, aby ve vašich myslích bylo taky zataženo, ani náhodou, to je prostě nepřístupný úterý odpoledne ve warm-upu, žádný takový, takže si jdeme dát hned songy, který vám tu náladu zlepšej, vyspíváme to, vytancujeme, pojďme na to hned teď, Hozier, Nobody Soldier, posílám do uší právě.

Rihanna Breaking Dishes nám dohrává na Fénu. Úterý odpoledne. Jednorázovky, zábava na jednu noc. Pro někoho naprosto běžný způsob, jak uvolnit napětí. Pro jiný zaručený recept na okamžitý ranní výčitky svědomí. Internetem teď koluje totiž teorie, podle který ženský nejvíc litují právě jednorázovek, protože morální kocovina je trošku mrcha a přichází hned druhý den. Ale u chlapů je to jiný level. Chlapy prej úlety neřešejí, ale o to víc v průběhu let litují toho, koho si reálně vzali za ženu. Jako pardon, ale to je naprosto šílená představa. Protože já chápu výčitky svědomí po jednorázovce, ale výčitky svědomí kvůli tomu, koho jste si dobrovolně vzali a požádali o ruku. No pro mě představa, že žiju s někým, kdo si každý den potají říká, že svatba se mnou byl největší fail jeho života. To je velká noční můra, obrovská. Takže zatímco my ženský si prej výčitky protrpíme za jednu noc, chlapi si to klidně schovávají desítky let. Šílený, šílený. Ale pojďme zpátky k těm jednorázovkám. Pojďme si tak jako hodit filtr stranou a mluvit na rovinu. Jak to máte s jednorázovkama vy? Vyhledáváte je? Přijde vám, že to stojí za to? Nebo naopak to vůbec za tu kocovinu morální a výčitky nestojí? Nebo jestli teda výčitky nemáte, tak tím líp pro vás, ale pojďte se mnou zazdílet. Jsem zvědavá. Já jsem trošku zvědavá, vždycky znáte mě. Tak mi napište 724634 téma jednorázovky a jak to s nima máte. A my si dáme Harryho Stylese American Girls. No tak se přiznejte, koho byste ho dali na jednorázovku. Nehlaste se všichni, za chvilku jdem na to hned tady na Fajnu.

0: Míša, její TikTok song, který nám právě dohrál, který vám, vás doufám roztancoval, dodal vám trošku té energie takhle při úterním odpolku a společně probíráme jednorázovky, takový kontroverzní téma, to máme rádi. Ptala jsem se, jaký k ním máte vztah, jestli jste pro nebo ne. No a přišly tady zajímavé zprávy. Milan píše, že jednorázovky mu nevadějí a že když je to příjemnější pro oba dva a když chtějí, tak si to klidně zopakujou. To už to pak ale není jednorázovka přece. A co to pak je? Kamarádi s výhodama? Asi jo. Pak tady přišla zpráva od Michala. Michal říká, že jednorázovky za něj naopak vůbec ne, takže super, máme zastoupený oba tábory. A Michal řekl skvělou věc, nebo napsal, řekl, že pokud by se do něčeho takového měl pouštět, tak by toho litoval už předem. Takže by nic takového vlastně neudělal. Morální kocovina ještě předtím, než může vzniknout. Zajímavý, ale chápu. No a pak přišla jedna zpráva, která mě pobavila, ale úplně nejvíc, protože Janča napsala, udělej si předmanželskou smlouvu, jinak se nevdávej, láska není všechno. Nebyla to sice moje odpověď na otázku, nebo spíš odpověď na moji otázku, ale zajímavá rada do života, tak asi děkuju. Dobrý, no, tak na lásku nevěříme, co jsme se dneska ještě dozvěděli. Radši si dáme další song. Za chvilku nás čeká Sombr a jeho Homewrecker. Taky taková romantiárna, i když toxická. Tak za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Víš, kolik teď ve

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
11: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
12: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
13: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
12: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
13: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
12: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Attention!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
16: Yes,
17: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
19: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
18: Těšíme se na vás.

DJ Fresh a Rita Ora, song Hot Right Now. S tímhle jsme tak trošku manifestovali, aby zase bylo teplo. No a špatná zpráva. Carlos Terminator Vémola přijde o svoji lvici. A tím nemyslím Lelu Vémola, ne, nebojte. Myslím tu skutečnou čtyřnohou lvici Elzu, se kterou se teď slavný zápasník musí po dlouhých letech bolestivě rozloučit. Carlose úřady nekompromisně uškrtili na byrokracii a kvůli chybějícím povolením a dokumentaci nařídili, aby jim lvici předal. Carlos teda tvrdí a trvá na tom, jsem chtěla spojit dvě slova dohromady, chápete? Elza u něj měla absolutně špičkovou péči, ale zákony jsou prostě neúprosný. Zatímco Carlosovi teď doma asi hraje nejsmutnější soundtrack z Lvího krále, mě tohle zraněný lví srdce přivedlo k jiný myšlence. Ruku na srdce. Mít doma lva je ultimátní flex, papírování teda musí být noční můra, ale pojďme si říct, kdyby neexistovaly žádný zákony, žádný úřady, sousedi by neřešili a vy jste si mohli domů pořídit absolutně jakýkoliv zvíře bez planetě, bez rizika, že vám ho zabaví, nebo taky bez rizika, že vás pokouše a poškrábe, jo, to je podle mě podstatný, co by to bylo? Představa, že jdete po městě a máte na vodítku místo čivavy třeba pantera, to by bylo cool. Nebo mít na rameni ledochoda. Jo, fakt, když si zkusíme odmyslet, že jsou ty zvířata i nebezpečný a že to není povolený a tak, tak jaký zvířátko byste si pořídili domů, co? Popuste uzdu fantazii, můžete si vymyslet cokoliv. Tady je safe space, můžete mi to napsat, 724-634-634, pište, máte na to dvě písničky. Jedna z nich je Another a 54 Ultra a jejich Talk to You. Tak jdem na to a vypište.

0: Další takovej dojáček, Gigi Perez, jeho Sailor Song, jsme právě doposlouchali na Fajnu 15.43 a já jsem se vás ptala, jaký zvíře byste si pořídili, kdybyste si mohli pořídit fakt cokoliv, bez ohledu na to, jestli je to nebezpečný, není a tak dále. Já musím říct, že jste mě nesklamali, já vám fakt moc děkuju za ty zprávy, protože se bavím. Můj sen vždy byl mít doma tuleně nebo lachtana ve vaně. To je jedna z těch zpráv, jo. Lachtan nebo tuleň ve vaně, za mě naprosto geniální. Kam se hrabe kapr na Vánoce? Pojďme mít tuleně, lachtany. Nebo kapibaru místo psa bych chtěla vyvenčit. I to je v té zprávě. Kapibara místo psa, já to vidím úplně po Praze, jak si to štrádujete, geniální. A pak Frank píše, že by chtěl klokana, aby ho mohl vítat. Já nevím, já jsem teda teď četla, že klokana zrovna, teda že klokan někoho napadl, takže nevím, jestli by klokan vítal, ale je pravda, že jsme říkali, že nebudem počítat, jestli jsou nebo nejsou nebezpečný. A Frank píše, že by dokonce toho klokana využil, tu jeho kapsu, aby mu v ní nosil pivo. Pojďme si říct, to je ale geniální. Pojďme klokany vyšlechtit. To by podle mě mohlo fungovat. A pak ještě Michal psal, že by chtěl Jacoba ze stmívání v podobě vlka. A ptala jsem se proč, tak odpověď, to je magnet na holky zaručený. I takhle se dá domácí mazlíček využít. Jo, já se přiznám, jednou mě kluk zbalil na zlatýho retrievera, takže funguje to očividně. Já vám moc děkuju za zprávy, za chvilku si dáme další songy. Čeká nás třeba Haven, Caitlin Aragon, I Run, tak zůstaňte tady, na Fajnu.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: chutná jako krásný sen.
18: Vůní budeš omámen.
12: Ve Vraňanech na vás čeká
18: Carmen, Carmen, Carmen.
19: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
20: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
21: Tak dobře poslouchejte.
20: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
22: House Running.
21: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
20: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
20: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
20: Tenhle zážitek najdete pouze na...
24: Firma na zážitky.
21: CZ.
25: It's Bruno Mars.
26: I'm Lil Creepy.
27: It's Sabrina Carpenter.
28: Music.
29: Fine.

This Way se nám právě dohrál na fajnou a tohle byl perfektní soundtrack pro overthinkování, protože song Mr. Know It All je o tom, když prostě máte pocit, že víte, že to dopadne špatně. Jo, hodí se to do tohle upršeného dne, ale víte co, vám zlepší náladu někam večer vyrazit. Ale mám takovou radu. Když budete večer pít jako zebra, neskončíte ráno s opicí. Říkáte si, co to sakra je? Co to je za hádanku? Co to znamená? Ale ve skutečnosti je to ten nejvíc fresh party hack, který teď kompletně ovládl sociální sítě. A říká se tomu zebra striping. Prostě zebří proužky a tahle metoda je vlastně geniální a jednoduchá zároveň. Celý večer prostě musíte naprosto striktně střídat alkoholický drink s nealkoholickým. Takže žádný zběsilý míchání, žádný bezhlavej crash out, neopijete se, držíte si prostě ty černobílý pruhy, jo, nemusíte být oblečený jak rozhodčí, ale střídat alkohol, nealkohol. No a vtip je v tom, že díky tomu celou noc máte zůstat v chillu, užívat si, ale ráno se neprobudit jak zmlácený pes s tou nejhorší morální a fyzickou kocovinou roku. Zkrátka dobře, balance je trendy a pít jako zebra je prostě teďkon taky trendy. A je to vlastně vizitka toho, že jste dobrý party člověk, že to zvládáte. Takže příště, až půjdete na party, jo, já vím, že je úterý, ale někdo se chystá i ve středu, třeba já, tak prostě až se budete chystat na party, tak si tenhle tip vemte k srdci, vyzkoušejte a pak si můžeme někdy povědět, jaký to bylo. Mezi tím další song, Loy a její Red Eyes. No, s červenýma očima taky neskončíte, když budete pít s rozumem. Tak jdem na to, právě teď na fajnu Loy Red Eyes.

slyšíte takovou zranitelnost. To byla Loi, její Red Eyes, song, který se zase perfektně hodil k dnešku. My budeme pokračovat v dalších peckách za chvilku, ale čeká nás zprávy doprava, protože se blíží další hodina. Čtvrtá odpoledne, vy nikam neodcházejte, neopouštějte mě, protože si dáme ještě jednu společnou hoďku s top songama. Už za chvilku tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Aisha.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Haló, to je mobilní servis?
15: Ano, prosím.
14: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
15: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
14: No tak, já jedu k vám.
15: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
16: Jsme online.
17: Online.
18: Jsme na DAB+.
16: Plus.
19: Jsme v aplikaci
20: Rádia CZ.
21: Hot News.
22: Děčínsko podle meteorologů zasáhlo slabé tornádo. Vzdušný vír během bouřek poškodil několik stromů, jeden z nich dokonce vyvrátil. Přestože se na místě objevily škody na zeleni, žádná vážnější poškození majetku ani zranění lidí zatím hlášena nebyla. Kontroverzi řeší britská divadelní škola, která nakonec neuvede plánovaný muzikál Dreamgirls. Vlastník licence jí totiž odebral povolení k inscenaci s odůvodněním, že vybraní herci neodpovídají kulturnímu a historickému kontextu díla spojeného s afroamerickou komunitou. Vedení školy se brání tím, že při konkurzech nerozhodovala barva pleti, ale talent uchazečů. Na vrcholu americké hitparády Billboard 200 zůstává i nadále album Iceman od Drakea. Nahrávka se drží první příčku už třetí týden po sobě a během posledního sledovaného období zaznamenala dalších 171 tisíc prodaných jednotek.
23: Fajn.
24: Pokud se chystáte sednout za volant, zbystřete, protože na našich silnicích to vypadá jako v zoo. Na Mostecku u obce Horní Jiřetín buďte extrémně opatrný, na silnici tam pobíhají koně, takže tam radši sundejte nohu z plynu, ať místo pod kapotou nemáte živý koně přímo na střeše. Na Jablonecku zase zvířecí apokalypsa pokračuje u Jablonce nad Nisou, kde se pro změnu povozovce pohybuje skot. Je tam bez dozoru, bezprizorně, takže pokud tam projíždíte, bacha na krávy. No a nehoda se zraněním ve Vyšším Brodě, tam došlo ke střetu osobního auta s chodcem, na místě zasahují záchranné složky, konkrétně v ulici na náměstí, tak opatrně. No a pak ještě převrácený auto na D35 na trase Svitavy Janov, se převrátilo auto a jeden jízdní pruh je komplet uzavřený. Dávejte bacha, jezděte opatrně.
25: Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
26: Fajn.
27: Please welcome to the stage.
24: Hello, hello. Hello, já vás vítám u poslední hočky našeho společného warm-upu tady se mnou s Kristý a já věřím, že ty první tři hočky už vás dokázaly opravdu zahřát, zlepšit vám náladu, minimálně mě jo, takže za to já vám děkuju a těším se na další společnou hočku, kterou rozjedeme právě teď a mám tady pro vás ale absolutní banger, z toho se zblázníte, protože si dáme Pitbulla, který mimochodem v létě vystoupí v Praze, ale tohle je fakt pecka. Hotel Room Service, starý song, který ale nikdy neomrzí, tak pojďme na něj právě teď, startujeme poslední společnou

Viz DMC, Bees Honey, Show Me Love, song, který vám měl trošku projasnit náladu, venku se to projasnilo, takže ideální kombinace. No a pamatujete si to vyprávění našich rodičů na ty nekonečné fronty, co se stávaly na banány nebo mandarinky? Prostě nedostatkový zboží, který každý potřeboval v tu chvíli urvat. Tak přesně takhle, teď docela funguje randění v moderní době, jo. Říká se tomu kopírování výběru partnera. Ve zkratce to znamená, že nějaký chlap třeba začne být pro ženy atraktivní až v momentě, kdy my ženský vidíme, že o něj mají zájem i všechny ostatní. Na tom vlastně funguje Bachelor, třeba ta reality show. Náš mozek si to prostě vyhodnocuje jako důkaz kvality a tak my poslušně nastoupíme do té řady, do té fronty, jak kdyby se na konci rozdávalo nějaký fakt luxusní ovoce. Ne vždycky je to ale pravda, jo? Ta fronta nemusí vždycky znamenat kvalitu, takže holky, neblázněme, tyhle fronty bývají někdy past. Zkusme se občas podívat i do jiného regálu. Prostě moderní randění složitý, já to nezvládám. Pokud vy taky dneska něco nezvládáte, ať už je to randění, práce, škola nebo počasí, je to jedno. Mám tady pro vás song Gufrau, Marie April, jejich nezvládám, protože po tomhle budete mít pocit, že zvládnete všechno. Tak jdem na to.

0: jaké to krásný si zavzpomínat na ty zlatý časy One Direction. Tohle byl jejich song Story of My Life, takhle v 16.24 u nás na Fajnu. Představte si, že dostanete otázku, která je tak moc na tělo, že radši vypijete smutý z hořtice, než abyste museli odpovídat. Vás se to nemusí nutně týkat, jo? Vy nemusíte. Ale můžete se podívat na AIN podcast Smutý z pekla, kde tímhle trápí naše hosty. Poslední díl už vyšel na YouTube, kde byl hostem populární český bavič a influencer Dominik Hreha, a.k.a. Dodíkovo. No a pravidla tyhle výzvy jsou fakt jednoduchý. Buď host odpoví na super spicy otázku, nebo mu v drinku přistane nějaká totálně hnusná ingredience. Takže jestli chcete vidět, jak moc se tenhle král internetového humoru potil a co všechno musel nakonec polknout, tak nabíhejte na náš YouTube a dejte si poslední epizodu Smutý z pekla s Ajou a s Dodíkovo. Máte se na co těšit? Bude to spicy? Možná hnusný? Mrkněte na to na našem YouTube. A tady za chvilku pokračujeme v sonzích. Třeba Kamarád Be Mine. Yeah,
1: we are fine. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Stres.
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ!
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už ví.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
20: Hledáte práci, která má smysl?
13: Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
20: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
24: Right, babe.
13: Fine.

Nic nefunguje na špatnou nebo unavenou náladu tak dobře jako starý pecky. A proto jsme si dali tenhle banger Maroon 5 a Christina Aguilera Moves Like Jagger. A já doufám, že jste si taky trošku zatancovali jak Jagger. Nicméně, představte si, že jdete na rande, naskenujete si obličej toho druhýho a umělá inteligence vám přes přesností prozradí, kolik lidí před váma už prošlo jeho postelí. Zní to jako solidní sci-fi, že? No ale není. Technologický pokrok se očividně nedá zastavit. Studenti z prestižní univerzity v Berkeley totiž vytvořili AI model, který má spočítat něčí body count, to znamená, kolik lidí už s ním předtím spalo. Prej to má přesnost asi 95%, což je poměrně vysoký. Ale já si neumím představit fakt takovou aplikaci používat. Představte si, že třeba přijdete do klubu, v pátek večer to vytáhnete a začnete skenovat, s kolika lidma ti ostatní už spali. Navíc představa, že mi to ta AI spočítá blbě, jenom proto, že mám třeba, já nevím, zrovna jsem se vyfotila v blbém světle, nebo jsem unavená, mám kruhy pod očima a AI si řekne, aha, to je vysoký body count, to je jasný. Pak budu vypadat jako něco, co nejsem přece. Já nevím, fakt by mě zajímalo, jak tuhle aplikaci naprogramovali. Jestli se to dostane k nám, tak to rozhodně vyzkouším. Ale přivádí mě to k tématu, který častokrát taky rozděluje společnost. A to je právě ten body count. Je pro vás důležitý vědět, s kolika partnery spal váš partner před váma? A jestli jo, tak proč je to důležitý? Potřebujete vědět, aby tam toho nebylo moc? Nebo naopak málo? Co je horší? No napište mi, jak moc je pro vás důležitý body count a proč. 724-634-634, pojďme tohle téma trošku probrat, trošku kontroverze takhle na závěr našeho vysílání. Dejte mi vědět, mezi tím další song Dominic Fike a jeho White Keys. Let's go!

0: Zara Larsson a její nikdy nekončící Midnight Sun. Tenhle song, jo, taky bychom chtěli sluníčko. Někteří ho prej máte, ale tady v Praze to bylo dneska celý den zatažený. No nevadí, udělali jsme si to hezký. A já jsem se vás ptala na otázku, jaký máte názor na body count, jestli je to pro vás důležitý, anebo není. Docela zásadní věc. Michal psal, každý má minulost. Číslo nevypovídá o hodnotě člověka. Navíc dneska je stejně moderní si dělat testy před vztahem, takže nevidím žádný relevantní důvod téhle informace. Já si myslím, že není vlastně v zásadě nic tak špatného na té informaci jako takový, ale je blbý, když pak podle toho člověka fakt soudíte. To a ještě když jsou tam nějaký dvojí metry. No do toho se nebudu pouštět. Díky za zprávy. Za chvilku nás čekají další songy Ed Sheeran, Bad Habits. Máte se na co těšit.
1: Fajn. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
12: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
15: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
16: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Back to the hits.

Ladíte fajn, blíží se 5. hodina odpoledne, úterý, a tohle byl krásný song, úplně ideální do dnešního dne. Dave Temsich, Rain Dance. Nádherný song o tom, kdy dva lidi vedou večerní konverzaci, takovou intimní, kde si přiznají city, pozdílejí svoje strachy, svoje emoce a vlastně rozhodnou se jít do nějakého vztahu, ačkoliv mají za sebou třeba nějaký dřívější špatný zkušenosti a určitý emoční stěny. Krásný song, hodí se to, protože poučení, který dneska chci, abyste si vzali, je, že máte se svými polovičkami častěji vést večerní konverzace, protože jak jsme se dneska dozvěděli, tak tyhle konverzace právě takový ty v noci, ve 2 ráno, vedou k těm nejlepším konverzacím. Největší upřímnost, největší zranitelnost, no prostě je to top. Takže si dejte nějakou večerní konverzaci, klidně i s kámoškou, prostě ať trošku pustíte ty emoce, to je můj dnešní vzkaz. No a protože se blíží ta 5., tak já se s váma loučím. No jo, 5. odbyla nám. Mějte se krásně, uslyšíme se zase zítra a já se na vás budu moc těšit. No a na rozloučenou vám posílám Tate McRae, Just Keep Watching. No a vy dál poslouchejte Žampika, který se na vás už těší, a mějte se hezky. Bye babes, užívejte.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Víš, kolik teď ve Smart

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
6: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
8: Pojďme se podívat na počáso. Letním dnům je prozatím konec. Máme 18 stupňů, skoro zataženo, občasné přehánky. Zítra ta teplota půjde ještě níž. Teplota se vyšplhá k 18 stupňům.
9: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Pojďme se podívat na to, co se kolem nás na tom světě děje. O to se postará Hanička.
12: Zdravotníci varují cestovatele mířící do některých částí Evropy před zvýšeným rizikem kontaktu s klíšťaty. Třeba v Chorvatsku a severní Itálii jejich počet letos výrazně vzrostl. To souvisí s příznivým počasím. Vyšší aktivita těchto parazitů zároveň zvyšuje nebezpečí nákazy nemocemi. Neobvyklou situaci řešila policejní hlídka v Bratislavě. Dva mladí muži se rozhodli projet nočním centrem města na gauči, který táhli dvě elektrokoloběžky. Originální nápad ale dlouho nevydržel. Policisté je zastavili, dali jim pokutu a další jízdu pochopitelně zakázali. Píseň I Knew It, I Knew You od Taylor Swift zaznamenala mimořádně úspěšný start. Novinka z připravovaného filmu Toy Story 5 se hnedka po vydání dostala na vrchol žebříčku Spotify. Tam během prvního týdne získala skoro 9 milionů streamů.
8: Fajn. Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Praze v Petrovicích na silnici třetí třídy. Jsou tam dva osobáky v sobě. Pojďme se podívat ještě do Jihomoravského kraje. Nehoda v ulici Brněnská v obci Vyškov. Tam je avárie osobního auta, je tam na boku. Na místo jedou složky IZS, tak se tomuhle místu pokud možno vyhněte.
13: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
10: Fine Drive.
11: Fine Drive.
10: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
8: OK, 17 hodin, 4 minuty, startuje úterní Fine Drive. V této hodince si řekneme třeba to, jak vypnout hlavu. Do té doby nabitej playlist James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls, právě teď na Fineu.

Undressed, 17 hodin 9 minut, to je aktuální čas, dáváte si fajn a lidi, nevím jak vy, jak to máte, ale kdykoliv mám hlavu úplně přehlcenou, tak mi každý radí, vypni telefon a běž do lesa. A já si vždycky říkám, no jasně, stromy určitě vyřeší moje problémy, jenže psychologové tvrdí, že na tom fakt něco je. Prý už pár hodin v přírodě dokáže snížit stres a člověk se cítí mnohem líp. A vlastně to dává smysl, no, protože celý den koukáme do mobilu, a pak se divíme, že jsme unavený. Možná fakt nepotřebujeme další obrazovku, možná potřebujeme prostě chvíli koukat do těch stromů. To je od psychologu rada, jak vypnout hlavu. Já musím říct, že jsem včera uklízel koupelnu a rozmlátil jsem si hlavu o skřínku, tak jsem si ji vypl taky, funguje to parádně. Napište mi vy, jak nejlíp vypnete hlavu na 724 634

0: Farná, za Mojkem Jindra, jak vypnout hlavu? Tak zněla otázka směrem k vám. Tady jsou vaše odpovědi, je tady projdu se, jdu na procházku, nebo tady máme, nebo si něco vyrobit, háčkovat, nevím, jestli bych se u toho nerozčílil ještě víc. A poslední zprávu napsal Michal, ten napsal, případně si to v tom lese můžeš hodit, super, to je rada. Já vypnu hlavu u hraní počítačových her, anebo dřív při sledování stupidních pořadů typu Soudkyně Barbara. No, pořád nevím, jestli bych u těch věcí reálně vypnul. Fine Drive.
1: Fine. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
13: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
12: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí to je Astratex.cz.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Den bez dobrý hudby.
18: To je jak drink bez ledu.
19: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: který nám dohrává v 17 hodin 32 minut. Dáváte si fajn, my popojedeme dál. Před náma je Sia, to je taková ta borka s těma výraznýma parukama. A víte, že dlouhý roky schovávala obličej nejen kvůli image. Když se stala slavnou, tak jí přestalo bavit, že jí lidi fotí v obchodě, v restauraci anebo na ulici, a proto začala nosit svoje ikonické paruky, aby si mohla zachovat aspoň kousek normálního života. A fungovalo to dokonale. Spousta lidí znala její hity nazpaměť, ale kdyby ji potkali na ulici, vůbec by netušili, že právě míjí jí jedno z nejúspěšnějších zpěvaček světa. Pojďme si dát i track The Greatest s Kendrickem Lamarem právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now. Turn it up.

0: Posloucháte Fajn v 17 hodin 41 minut za Majkem Jindra a rodičové, nastražte uši. Vyšla zajímavá studie, podle které jsou dnešní rodiče mnohem víc zapojeni do života svých dětí než generace před nimi. Víc řeší psychickou pohodu, víc si povídají a trávějí s dětma víc času. A upřímně, když to porovnám s našima rodičema, tak to vlastně docela sedí. Já si pamatuju, že my jsme v létě dostali ráno kolo, sváčů a instrukci buď doma, až se rozsvítějí lampy. Dnešní rodiče dětem vysvětlují emoce, nastavují zdraví hranice a řeší jejich pocity. Naši rodiče nám za mě vždycky řekli, to přejde a pak šli pryč. Ale pojďte zazpomínat na výchovu vašich rodičů. Napište mi, jak vás vychovávali na 724 634 634.
1: Fine Drive.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: obuv ví.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

úterní večer na Fajnu, tohleto je Fajn Drive a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, jak v dnešní době rozdílně vychovávají rodiče, děti, víc s nima komunikují, víc řešejí emoce. Dřív se to zkrátka tolik neřešilo. Ptal jsem se na to, jakou vy jste výchovu zažili. Mám tady zprávu, táta vždy říkal, chovej se tak, abych se za tebe nemusel stydět. No a to vystihlo vše. Byla jsem vzorná dcera, respekt a pokora byla v naší době alfa omega. To je nádherný. Pak tady máme, mám to přesně jako ty, chodil jsem jenom se sváčou a když se rozsvítily lampy, tak domů. A do třetice bych tady rád pozdravil Samíčka do Olomouce, pravidelného posluchače. Díky Samíčku, že posloucháš. Před náma Sony Fodora a Crystal, My Loving, právě teď na Fajnu.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

0: Prodigy. Neo Akon.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
7: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
8: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: XXL výprodej v online shop.cz.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
18: Pojďme se podívat na počáso. Aktuálně máme skoro zataženo 18 stupňů. Zítra se teplota vyšplhá k 18 stupňům a pršet má jak zítra, tak ve čtvrtek, tak v páteček. Tak dešníčky, buďte ready.
19: Fajn.
18: Podíváme se ještě rychle na dopravu. Yes, už to tady mám. Nehoda na silnici 3. třídy v Petrovicích a nehoda také na silnici 428 u obce Věšky, okres Kroměříž. Tak dávejte na sebe majzla.
20: Instagram,
21: YouTube,
20: TikTok,
21: co je zrovna teď in.
20: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
21: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.
18: 18 hodin, 1 minuta k tomu, 2 hodinky Fine Driveu jsou před náma. Řekneme si, co novýho se děje v hudebním světě. Do té doby nabitej playlist Lady Gaga, The Dead Dance, právě teď na Fineu.

0: David, Tyla a Nile Rodgers, Talk to me, 18 hodin 9 minut, to je aktuální čas, dáváte si fajn a lidi, pokud máte rádi Youngblooda, tak jenom takový malej reminder, jeho vlastní festival Bloodfest bude v Česku už za 18 dní a jestli nevíte, co od něj čekat, tak to není úplně jen tak klasický koncertíček. Youngblood je totiž jeden z mála umělců, který řeší i lidi, co na festival dorazí sami. Na předchozích ročnících měl třeba speciální zónu, kde se mohli seznámit fanoušci, co přijeli bez party. Protože přiznejme si, občas je nejtěžší část festivalu najít někoho, kdo půjde na ten stejný koncert jako vy. Takže pokud se chystáte do Hradce, tak odpočítávání si myslím, že právě teď začalo. Za 18 dní se z Česka na chvíli stane hlavní město všech fanoušků Youngblooda. Já koukám aktuálně na stránky Bloodfestu a lístky jsou ještě pořád k prodeji, tak pojďte do toho, já tam budu a těším se moc.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně

0: track, který nám dohrál v 18 hodin 18 minut. Dáváte si fajn a lidi, mistrovství světa ve fotbale startuje už za 2 dny a fanoušci fotbalu, přiznejte se. Nový průzkum ukázal, že skoro polovina lidí během zápasů křičí na televizi, jak kdyby je hráči na druhé straně Evropy fakt slyšeli. A upřímně, každý sportovní fanoušek ví, že to nekončí jenom u křičení. Někdo nesmí během zápasu změnit místo na gauči, někdo si musí vzít šťastný dres a někdo radši nejde ani na záchod, když jeho tým zrovna vede. Psychologové říkají, že je to snaha získat kontrolu nad něčím, co vlastně ovlivnit vůbec nemůžeme. Fanoušci říkají, ne, ten gol padl jen díky tomu, že jsem seděl přesně tady. Napište mi, jaký tip jste vy, jste taky klidě asi u televize a nebo ti, kteří tu televizi dokážou rozmlátit. 724-634-634.
1: Fajn drive. Fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: fajn.
1: Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy, my vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude

0: Dáváte si fajn v 18 hodin 30 minut, tohleto je Fajn Drive, vracíme se k rozčilování se u televize. 47% fanoušků fotbalu tak u televize křičí, ptal jsem se, jak to při fandění máte vy. Pepa napsal, když Sparta vede, nesmím si dojít pro pití. Jednou jsem šel a dostal gól, tak to je naprosto geniální. Lukáš napsal, při penaltách odcházím z místnosti, prý to funguje. Tak doufám, že budeš co nejvíc odcházet i letošní mistrovství světa. A Verča napsala, já sport nesleduju, ale přítel během zápasu mluví na televizi víc než na mě. Upsik, dupsik.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Dáváte si fajn v úterý 9. června a lidi, představte si, že byste teď na týden odložili mobil. Žádný Instagram, žádný TikTok, žádný nekonečný scrollování před spaním. Schválně, jak dlouho byste to vydrželi? Podle odborníků může už týden bez telefonu výrazně pomoct psychice. Lidi bývají klidnější, líp spí, mají větší soustředěnost, což zní super, ale upřímně si říkám, kdo z vás by to reálně zvládnul? Prý během digitálního detoxu zjistíte, že máte víc času na kamarády, na sport nebo na svoje koníčky. Takže vlastně zjistíte, že existuje i život mimo ten mobil. Týden bez mobilu za mě zní jako skvělý nápad, dokud si nespomenete, že v něm máte jízdenky, banku, budík, hesla a vlastně si pojďme upřímně říct, že polovinu života. Hele lidi, pojďme tady rozjet debatu. Schválně by mě zajímalo, kolik hodin byste podle vás vydrželi bez telefonu a pokuste se být maximálně upřímný. Napište mi to na 724 634 634. Fine Drive.
1: Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Potřebuješ boost do hry? Hrnaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hrnaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Music. Music. Fine.

0: nám dohrál na fajnu v 18 hodin 48 minut. Kolik hodin byste vydrželi bez mobilu? Tak zněla moje otázka na vás. Díky za vaše odpovědi. Pája napsal, tak 2 hodiny, pak bych začal sahat do prázdný kapsy. Klára napsala, já bych vydržela, ale moje práce ne. OK, tak to dává smysl. Verča napsala, jednou jsem si zapomněla mobil doma, celý den jsem měla pocit, že jsem přišla o ledvinu. OK, a Nikče, naprosto děkuju za upřímnost, napsala, já jsem závislák, přiznávám bez mučení. No tak přiznat si závislost, tak to je základ k tomu se jí zbavit, co?
1: Oh yeah. Vždycky se. Let's go. Fine.

0: nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do tý třetí.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fine hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in Fine Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fine. Fine.
2: Fine Drive.
1: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: Je to tady 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu a klasicky začneme 10-minutovkou podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pojďte se stát hudebními dramaturgy Fajnu a no, jsem zvědavý, jaký songy mi budete psát. Odpočet i na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
0: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fineu. Máte na to nějakých 20 sekund. Tak jo, první zprávu tady máme od Lucky, Loy Red Eyes. Dobře, může být. Co tam dáme dalšího? 724-634-634. Jako dvojku tady máme Youngblood a Low Life. A do třetice naprosto epický song Benny Cristo a Sweet Chili Life Song. OK, může být. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

to, co vyrychtujete, tohleto byl Machine Gun Kelly, Youngblood a Travis Barker, I'm Think I'm OK. 19 hodin 8 minut, to je aktuální čas, dáváte si fajn, před náma třetí track v pořadí, 10 minutovky podle vás, Benny Cristo a Sweet, čili jedna z prvních takových výraznějších věcí od Bennyho. OK, pojďme do toho, jsem pro, pojďme si to dát. Hned potom nás ale čeká velký finále, opět tam mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte. 10 minutes for you.

0: Christo, Sweet Chili Life Song, track, o který jste si psali, dáváte si fajn a před náma je velký finále, 10 minutes for you. Nejrychleji se dneska dovolala Bára. Čau, Báro.
1: Ahoj.
0: Jaký máš dneska den?
1: Jo, dobrý.
0: Jo, hele, léto je za dveřma, máš už nějaký plány na léto?
1: Jo.
0: A co?
1: mám celý prázdniny naplánovaný.
0: A na co se těšíš úplně nejvíc?
1: Na zábory s kamarádkou.
0: OK. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohleto je jednička. Už nehledám to místo, kde všechno mám do... Poetika, jejich novej track Blízko. Tak si zpívám do... Pojďme si dát dvojku, taková hodně věc z jiného soudku. Katy Perry a Firework. A máme tu ještě třetí věc z české hudební scény, ale taky starší. Sofian Mečmeč a Atmo Music, Dokud nás smrt nerozdělí. Báro, je to jenom na tobě? Je to ve tvých rukou?
1: No, tak. Tyhle písničky jsou moje nejoblíbenější, tak ještě tak.
0: Tak to mám radost, že se takhle, že jsme se trefili.
1: No.
0: Musíme vybrat bohužel jenom jednu, no.
1: Já bych jsem dala tu trojku.
0: Jo, takže dáme Atma a Sofiana.
1: Jo.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys to chtěla věnovat?
1: Mí nejlepší kamarádce.
0: Tak jo, tak posíláme. Já děkuju, že jsi zavolala a zase někdy zavolají krásný večer. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. 10 minutes for you.

0: Swift, The Fate of Ophelia, 19 hodin 21 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a ani při úterku 9. června se nevyhneme minutě trapnosti. Lidi, napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo, nebo klidně nějakou historku z dětství, z dospívání, z dospělosti, prostě cokoliv. Klidně napráskejte svýho kámoše, mamku, taťku, dědečka, babičku, pojďme si tady prostě užít tu minutu trapnosti. Pište mi vaše trapné storky na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Den bez dobrý hudby.
10: To je jak drink bez ledu.
11: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
12: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
11: Fajn.
13: Vždycky hot. Vždycky fresh.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.

0: Cringe minute.
1: Dáváte si fajn, v 19 hodin 31 minut před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Tomáš. Líbí se mi, že někdy píšete ty trapné storky dlouhosáhlý, má to expozici, potom nějaký zlom, pak nějaký vyústění. A Tomáš to napsal úplně jednoduše a stručně. Napsal, kámoš mi sundal kalohoty před holkou, která se mi líbila. No, teď jde o dost zásadní informaci, jestli bylo spodní prádlo, nebo nebylo.
2: Hey, I'm Alex Horn. I'm so excited to finally share my

0: by hodně šlo, ale for Ben from disco to disco. 19 hodin, 40 minut, to je aktuální čas. A lidi, hele, možná jsem divnej, ale přijde mi, že bejt dneska single už vlastně není žádná úplně prohra. Naopak, čím dál víc lidí si řekne, víš co, já si teď dám radši klid. Protože randění, pojďme si říct, v roce 2026 je někdy taková jako sportovní disciplína. A právě proto prý spousta mladých lidí dneska zůstává sama dobrovolně. Ne, že by neměli o koho zakopnout, ale prostě si vážíme svýho času, klidu a psychický pohody. A já jim vlastně trochu rozumím, protože občas mám pocit, že nejstabilnější vztah v životě člověka je ten, když si třeba lehnete do postele. To absolutně miluju. Fajn Drive.
1: Fajn. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.

0: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Back to the hits.

co tady? 3 hodinky Fine Driveu jsou za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou, bylo to opět boží, bez vás by to prostě nebylo vončo. Děkuji za všechny zprávy, těším se na vás zase zítra od 17 do 20 hodin. Já se loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation, dneska mladá, sympatická, talentovaná Terez. Dejte si s ní nějakých 40 minutek tady na Fajnu a já se na vás těším zase zítra, no. Tak za mě už jenom ty dvě slova a ty jsou, vy moc dobře víte, jaký to jsou.

0: Čauky, já jsem Teres a ty posloucháš Fine Radio Next Generation. Já ti tady následující půl hodinku budu pouštět jak svoje oblíbené písničky, tak i moje písničky. No a jako první bych chtěla začít písničkou, kterou jsem složila už nějakou dobu zpátky a je o Heartbreaku a jmenuje se It's OK, takže tady je.
1: Next Generation.

0: generation.
1: Tak tohle byla moje písnička, která se jmenuje It's Okay. Já jsem Teres, ty posloucháš Fine Radio. No a jako další bych ti chtěla pustit moje dvě úplně nejoblíbenější písničky, které vyšly nedávno a nesmí chybět na žádném z mých playlistů. Takže tady jsou.
0: Fine. Next Generation.

0: Tak tohle byla The Cure od Olivie Rodrigo, kterou já jsem si úplně zamilovala poslední dobou. No a jako další bych ti chtěla pustit písničky, které jsem si nedávno přidala do playlistu a který mě baví. No a jedna z nich je Everything Hallelujah od Justina Biebera, takže tady jsou.
1: Next Generation. Yeah. Brand new music.

0: Next Generation. Number one hit music station.
1: Tak tohle byla písnička Boston od Stelly Lefty. Já jsem Teres, ty posloucháš Fine Radio Next Generation. No a jako další bych ti chtěla pustit nejdřív písničku Baby Doll od Dominic Fike a potom Man I Need od Olivia Dean.
0: Number one hit music station. Next Generation.

Tohle byla Man I Need od Olivie Dean, kterou poslední dobou poslouchám docela často a líbí se mi její písničky. No a jako další bych chtěla pustit další písničku od Justina Biebera, tentokrát to bude Daisies a potom Self Aware od Temper City.

Tohle byla poslední písnička, kterou jsem si tady pro dnešek připravila. Já jsem Teres, ty posloucháš Fajn Radio Next Generation. No a jenom bych ještě chtěla říct, že mě určitě můžeš sledovat na sociálních sítích, kde se snažím být, pokud zrovna není zkouškový, aktivní a přidávat tam nějaké covery anebo i svoji vlastní tvorbu. Můžeš mě tam najít jako Teres Z. No a na závěr bych ti chtěla pustit písničku, kterou jsem složila. Je to moje úplně první česká písnička a jmenuje se Už si jen vzpomínku. Takže tady je. We are number one. Next generation. Number one hit music station.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: All the hits.

věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Instagram Fajn Rádio.
1: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
0: Dej follow a buď stále v obraze.
1: S Fajnem.
0: S Fajnem.
1: Fajn. Vždycky ho.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.
7: Fine.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: You ready? Back to this hit. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
4: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.

0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: RekBity, záruka kvality.
0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok.
0: Co je zrovna teď in? Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in
3: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme Fajn.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
7: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
8: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
7: Ne, co to je?
8: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
7: Fakt jo? A co to stojí?
8: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
12: Instagram,
11: YouTube,
12: TikTok,
11: co je zrovna teď in. Fajn.
12: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn? Fajn Radio.

0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová era.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: dýchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Fajn Radio. Prostě hity.